zu sehen.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili Paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s Paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a Paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurs na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Bench Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni benžisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejblíže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na Banjo Jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquot s hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jambory vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jambory budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquot a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde. Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá.
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skvíňka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Vy jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a pořád to
0: funguje.
1: Je to pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Standu.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, taky, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře, tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: Klepání taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych fokusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 2 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nechám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě. My jsme spolu napsali taky několik knížek. Prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil. Já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky. Takže jsem s ním často jedla. A s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší na Bčko, se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
5: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profulně na odpoledne.
6: Vám taky.
5: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odaproti pana Pavlika.
4: Dobrý den.
5: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ano? Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
6: že jsou super,
5: dokud
6: že jo?
5: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
6: ano,
5: na hodně nevezmeme.
6: Ano, tak jděte rychle
5: ale
6: utratit.
5: Dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
4: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
6: Nešlo. Berte to jako,
5: já jsem to věděl.
6: Berte to jako pozorovatel.
4: On to jenom zkoušel, Jirka.
6: Buďte,
4: on ví, že to neprojde.
6: Buďte pozorovatel a to pak
5: jo,
6: je docela legrace.
5: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
4: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
5: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
6: Vy taky.
4: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
6: Já vás také zdravím.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
4: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Formáčková.
6: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
4: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
10: Já vás zdravím, Jirka Světavý. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako a souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
6: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
4: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
10: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
6: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
10: Budeme tak, když co, o co
6: to je pravda.
4: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty
6: to
4: Bédi Šulisty. Ano, si Beně Halkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko,
1: mě už... Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatá.
1: Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuji.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: jenom
1: prosím,
0: tak
1: prosím, to mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je. No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No, děkuji.
0: Tak přineste tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě
1: a
0: skleničky, dvě, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.

0: vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
1: Janča
0: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
2: Dobře.
0: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
2: Jenomže Maria se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
1: Ano, ano, já furt mluvím pravdu.
0: Já vím, ale jaký to byl bezvadnej pořád.
2: Určitě.
0: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
1: A taky zdravíme.
2: Píšeme si váš hlas.
0: Plzeň, Plzeň,
2: ano.
0: Plzeň zdraví.
1: Krásná Mirka. Plzeň, krásná.
0: Ano,
2: s pěnou.
0: Pozdravuji moc. Mirka,
2: nashledanou,
0: Plzeň.
2: Díky. Jo, jo, jo. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Ano.
3: Chtěl bych hlasovat za Ačko.
2: Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
3: Hezký den, nashledanou.
2: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
2: Dobře, píšeme si i váš hlas a děkujeme.
4: Martela z Ústí nad Labem.
2: Ano, výborně.
1: Nejsme je příbuzná? Já mám Marc.
4: No, ne.
1: Marcelu příbuznou v Ústí.
2: Nechce.
4: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
2: Nevadí,
1: tak já vás budu adoptovat.
2: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní.
2: Marušku.
5: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
2: Dobře, no tak
1: zdravíme.
2: Děkujeme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
6: Soudru, už je tady.
7: No tak jsem s ním, jsem s ním.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Guten Tag.
7: Dobrý den.
8: Herr Direktor Žižala.
7: Žižala, to je líbne.
8: Freut mich Gärtner.
7: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
8: Angenehm.
7: Jo.
6: Guten, guten.
8: Entzückende Frau.
7: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
6: Setzen Sie sessel.
7: Dobrý. A že bych mu, Jarmilko, že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
6: Já, no. Já. Jo, já.
7: No.
6: Wollen Sie wissen, eine Stamprdl ist unsere Weihnachten?
8: Weihnachten, jetzt? Ja, Wein, ja so, tschechischer Rotwein.
6: Ja, ja.
8: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
7: Co říkal?
6: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment,
8: no,
6: já...
8: Víte šo,
7: já to se nemůžu držet, já to nemůžu... Vy jste mi to takhle... Řekněte mu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
6: Das... Wein.
8: So viel Mühe.
7: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
6: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
8: Gasthaus.
7: Do piči, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
6: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat.
7: No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
6: A kousek po kousku.
7: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
6: To nevadí, já mám vzadu přední.
7: Jo, to se bude muset...
6: Já to pak přesedím.
7: Já vím, no nepoučujte mě, to já vím, to já
6: vím. Já bych nerada, ale aby...
7: Moc krát to dostává do toho.
6: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
7: No jo, já to dlabu.
6: Já
7: to dlabu.
6: Já to podržím, no.
7: Víte, jak já rád dlabu, ne, co?
6: No, já vím. No jo, tohle to je...
7: Řekněte mu...
6: On tu není. Snad odešel.
7: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec?

0: kupovat, podívejte se.
1: Špunty.
2: Humoriáda.
3: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví Eine Stamprdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
4: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
3: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
4: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
3: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci. Okolo nového boru budou lesníci odstraňovat následky vichřice. Jablonec nad Nisou oslavuje 160 let od povýšení na město a čekáme převážně oblačnou, přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční ráno přeje Hana Hopfoglová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z překladatelů, Libor Vondráček za SPD. S tím prezident Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Libora Vondráčka koalice prezidentovo veto přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
1: Podle vládní koalice by tak měl zákon i přes veto prezidenta začít platit od 1. listopadu. Zaměstnanci Lesů České republiky budou v okolí nového boru odstraňovat následky srpnové vichřice. Informaci oznámilo vedení města na webových stránkách. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí.
3: Pracovníci státních lesů začnou v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a nakonec v lese směrem na Janov. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, pracující techniku nebo těžbu, měli by se místu vyhnout. Město žádá veřejnost o respektování doporučení. Z nového boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: V Jablonci nad Nisou začínají 2denní oslavy 160. výročí povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a kulturní program. Návštěvníky čekají třeba moderní cirkus nebo koncerty. V sobotu můžou lidé v rámci oslav zdarma navštívit téměř 30 jabloneckých památek. Program oslav začíná vždy v 9 hodin ráno, dnes potrvá do 20 hodin, v sobotu bude o 2 hodiny kratší. V Rusku začaly volby. Rusové do nedělního večera rozhodnou, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách budou moct volit také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. V dolní komoře parlamentu ústavní má na ní většinu. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, teď ráno se ojediněle můžou tvořit i mlhy a přes den se místy přidají přehánky. Odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a večer začne oblačnost částečně ubývat. Teď fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den zesílí na mírný jihozápadní a postupně změní směr na západní až severozápadní, aby jeho zátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrých zpráv není nikdy dost, a tak začneme asi tou nejpříjemnější datem v kalendáři 18. září, k tomu také pátek a i 4 minuty po 5. hodině. Vás v tomto momentě zdraví Martin Kolín, a to od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. K tomuto ale budeme moci trochu nakombinovat cestou, myslím si, minimálně zajímavou pro tento čas, a to konkrétně do autoškoly. Abych to uvedl na pravou míru, pokud uvažujete o práci profesionálního řidiče, ať už autobusu nebo kamionu, bude vás pravděpodobně zajímat, že by se od příštího roku měla změnit konkrétně ústní část té závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy totiž chce zmodernizovat otázky, které se mnohdy ptaly na zastaralou techniku nebo postupy. Tak jak konkrétně by se to mohlo změnit, to se dozvíte už za okamžik dnešní první reportáži. Popřejeme tedy příjemný poslech, hlavně tedy vydařené ráno a k tomu zvládnutý pátek.

0: 12 minut po 5. hodině jsme v poklidu vkročili tedy k první části našeho dnešního ranního vysílání, a to po písni Pavla Bobka Country Boy. Je to doba, kdy jsme se bavili o určitých změnách, které by mohly zajímat budoucí řidiče autobusu a nebo kamionu. Konkrétně změny, které se budou týkat závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy totiž změní jejich ústní část. Budou v ní nové otázky. Resort tak chce zmodernizovat závěrečného přezkoušení, které by mělo odpovídat současným technologiím ve vozidlech. Změny by měly začít platit od příštího roku.
1: Sada otázek určených pro řidiče autobusů a kamionů se změní po víc než čtvrtstoletí. Nová bude ústní část zkoušky, ve které se prověřuje ovládání a údržba vozidel. Uchazeči o skupiny C, D a E už nebudou muset odpovídat na otázky, které se týkají dnes už zastaralé techniky. Pokračuje Antonín Vohradský z odboru řidičů a evidence vozidel ministerstva dopravy.
2: Snížili jsme nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál, ale ne, aby se po něm požadovalo, že bude něco rozebírat, opravovat a podobně.
1: Naopak řada otázek přibude.
2: Některé se věnují, řekněme, ekologii provozu vozidla. Podrobně chceme, aby byl vysvětlen princip fungování filtru pevných částic, aby řidič chápal, jakým způsobem má s vozidlem jet za účelem dobrého fungování čištění filtru pevných částic. Zařadili jsme otázku, která se týká alternativních pohonů, ale hlavně vysvětlit, jaký smysl ty pohony mají, jaká jsou případně omezení.
1: Žák by tak měl podle ministerstva při zkoušce nově prokázat spíš znalost souvislostí místo suchého popisu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by změna měla přispět k většímu zatraktivnění povolání řidiče, kterých je na trhu nedostatek.
3: Otázky, které jsou tam z dob z Vazarmu, neboli z 90. nebo z 80. a dneska absolutně nevnímáme jako opodstatné a stěžují vlastně ochotu vůbec si udělat řidičák, budou vyškrtnuty nebo nahrazeny, ať jsou tam věci, které požaduje doba a které uživatel potřebuje znát.
1: Návrh teď ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účinnost plánuje od začátku příštího roku. Změnu vítají i autoškoly. Podle jejich asociace je ale klíčové zatraktivnit nejen závěrečnou zkoušku, ale i samotnou výuku.
4: Nyní si vyzkoušíte samostatnou kontrolu vozidla. Vaším úkolem je najít tři závažné nedostatky, které mohou ohrozit bezpečný provoz.
1: Tohle je ukázka z virtuální reality, kterou Asociace autoškol nabízí svým členům k výuce. Už teď do ní připravuje nové scénáře podle aktualizovaných otázek, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Dneska moderní technika funguje tím způsobem, že spousta technologických a věcí, které i on má používat, je skrytá, je pod nějakým deklem, je pod šasím toho stroje. No a my dokážeme za pomoci moderních virtuálních prostředků ten autobus různě rozřezávat. Dokážeme velmi jednoduše popisovat některé prvky, u kterých on není schopen si dobře představit, jak třeba fungují.
1: Teď uchazeče komisaři zkoušejí ústně u modelů nebo výcvikového vozidla. I formu zkoušky by chtělo ministerstvo dopravy v příštích letech modernizovat. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: I v pátek nás čeká relativně pestré počasí, většinou bude oblačno, ráno ojediněle k tomu také mlhavo, přes den se místy vyskytnou přehánky a večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia, ráno ještě slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce, ta značí mírnou zátěž. Tak takové počasí nás tedy čeká v Libereckém kraji v závěru pracovního týdne a i v 5:19 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také Jana Kratochvílová z písní Milování za svítání v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Na okamžik se ale můžeme vydat i k odpolednímu programu, protože také po dnešní 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jaké aktuální predikce dokončení opravy libereckého plaveckého bazénu? Ne, na to se dozvíte ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se prodlouží o další 2 měsíce. Hotová by měla být v polovině srpna roku 2027. Podle náměstka primátora Adama Lenerta z hnutí ANO je důvodem prodloužení změna technologie energocentra. Termín otevření by podle něj zdržení nemělo ovlivnit. Ve Frýdlantu se dnes lidé můžou seznámit se složkami integrovaného záchranného systému. Svou práci představí na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Program je připravený od 9 do 13 hodin. Zvoněním zvonů chrámů svatého Petra a Pavla v Mělníku začne dnes 15 hodin třídenní mělnické vinobraní. Návštěvníci budou moct ochutnat stovky druhů vín, chybět nebudou koncerty, divadelní představení a další kulturní akce. Čeští volejbalisté postupují na evropském šampionátu do play-off ze 4. místa ve skupině. Rozhodla o tom závěrečná výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V 8. finále turnaje v Itálii se svěřenci kouče Nováka utkají buď s Belgičany nebo Finy. A před námi je převážně oblačný den, teď ráno se ojediněle mohou přidat mlhy, přes den místy čekáme přehánky a odpolední teploty nepřekročí 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Vysokém nad Jizerou je uzavřená část ulice doktora Karla Farského, a to od stanice STK k budově Husova sboru. Objíždí se to ulicí Karla Havlíčka Borovského.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové, a to během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme dnešní datum, tedy 18. září, a už za okamžik se budeme moci podívat za chmelem, konkrétně připomenout některé odrůdy a hlavně se vydat na Žatecko. K tomu nabídneme další písně během našeho ranního vysílání. Hned po zprávách je to Petr Kotwald a s ním Je v tahu. Tak dobré ráno a dobrý poslech.

0: Se skupinou Katapult také možnost připomenout další nestárnoucí písničku. Někdy příště tráma dozněla v 5 hodin a 40 minut. Je to také ale čas, kdy jsme říkali, že se budeme věnovat chmelu. Tak pojďme pro úplnost doplnit, že až kolem 600 různých genotypů chmele mají šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žadci ve své školce. Vedle chuti a vůně se při šlechtění stále víc zaměřují taky na vlastnosti, které mají pěstitelům pomoct reagovat na měnící se klima. Nové odrůdy by tedy měly být odolnější vůči suchu a vysokým teplotám.
1: Když si vemu chmel, který se musí hezky hlávka chmela roztrhnout, rozletí v polovině.
2: Ukazuje mi vedoucí oddělení šlechtění chmele Vladimír Nesvadba z Chmelařského institutu v Žadci.
1: No, tak to má opravdu příjemný, výrazný aroma, chmelový a pozadí takový ten citrus. A v tom pivu to dělá takový, že to jako nadlehčuje. Je to výborný do jakého lehkého ale nebo do lehkého ležáku.
2: Odrůda Art, ke které jsme si právě přivonili, vznikla skřížením žateckého poloraného červeňáku a kazbeku. Zaregistrovaná je od loňska, ale letos jí institut sklidí až kolem 100 kg. Cesta od křížení nové odrůdy k její registraci přitom trvá zhruba 15 let.
1: Nejdřív se musí odebrat pyl ze samce, potom zaizolujeme chmelovou rostlinu papírovým rukávem, než se vytvoří chmelové blizny. Až se vytvoří chmelové blizny, tak tam vneseme ten pyl, aspoň dvakrát, a pak necháme vytvořit chmelové lávky a v době fyziologické zralosti tu rostlinu sklidíme a ty hlávky vyjmeme z toho semena.
2: Semena šlechtitelé zamrazí, na jaře je nechají vyklíčit a v druhé polovině května vysadí do chmelnice. Každý rok tak získají zhruba 4000 nových rostlin. Do dalšího výběru se jich ale podle Nesvadby dostane jen kolem 40. Ty pak nejméně 5 let dál testují. Pěstitelé teď po institutu chtějí hlavně chmel, který lépe zvládne sucho a vysoké teploty, říká chmelař Aleš Mašanský.
3: Je tady velikánská poptávka po žateckým poloraným červeňáku a proto i my pěstitelé teď hodně jako diskutujeme se Chmelařským institutem o tom, aby prostě se šlechtil, respektive znova se udělal jakýsi ozdravení nebo vyšlechtění žateckého poloraného červeňáku, když to řeknu verze 2.0, která bude víc odolná suchu a vysokým teplotám.
2: Institut proto už několik let sleduje původní klony žateckého poloraného červeňáku ze své genobanky. U každého porovnává růst, výnos a obsah alfahořkých kyselin. Hledá tak ty, které si povedou stabilně i v měnících se podmínkách. Výsledky ale podle Nesvadby budou mít až za několik let. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni Celsia a většinou očekáváme oblačnou oblohu, ráno ojediněle i mlhu. Doplňme ještě ráno slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den už poté mírný jihozápadní a biometeorologická předpověď.

0: po uši.
1: 5:50, k tomu také pátek. My se můžeme vydat ale i k sobotě. To se totiž v Lochotínském amfiteátru v Plzni bude vzpomínat na Portu. Mezi vystupujícími nebude chybět ani zpívající právník Ivo Jahelka, pro kterého měl někdejší hudební festival speciální význam.
2: Mě udělala Porta, když to tak řeknu. Porta v Plzni, tam jsem vlastně začínal, tam jsem vešel v nějakou všeobecnější známost. Tam jsem dostal vlastně v roce, myslím, to bylo 81 nebo 2, autorskou Portu za písničku Cigánská balada, ještě ji mám doma schovanou. A vlastně od toho roku jsem tam pravidelně rok co rok jezdíval. Dokonce jsem byl i v Porotě svého času, což byly krásné časy. Hrával jsem, když to bylo potom na Lochotíně. Mám teda z toho jeden zážitek, který dodnes mě budí ze spaní, kdy jsem hrál na Lochotíně, kde bylo tak 20 tisíc lidí. Bylo to podvečer, já jsem hrál nějakou svou soudničku, která byla poměrně komplikovaná na text, jako už ty moje bývají, a normálně jsem v polovičce zapomněl úplně všechno. Text, melodii, noty, akordy, všechno. Což samozřejmě v tom kotli před těmi lidmi bylo strašné pro mě, tak jsem začal znovu, což nejde, to nefunguje, protože zase u toho místa se zaseknete znova, tak jsem prostě to potom dopovídal, jak to dopadlo, aby lidi o ten příběh nepřišli, ale dodnes jako mě to budí se spaní, bylo to hrozný, oni mi to odpustili samozřejmě, jo, ale dodnes toho mám jako trošku trauma.

Když přejeli hranice na přechodu hatě, zavázali tkanice, zapnuli si gatě. V lese pauza je menší k vykonání potřeb, tož sa každý vyvenčí, údy sobě protřep. Na linec přes pole, kravinec, na linec přes

však je to ta trouba. Asi nějakej sudeťák, co má v bance konto, vyhodil ji na smeťák, no proč udělal on to? Nalinec, nalinec, přes pole kravinec, nalinec, nalinec, přes kravinec.

přístroj schutí. Pak si mladí dopřejou, až se v troubě ohřejou. Rázem byla za hvězdu, další babky žasnou, že si z toho zájezdu veze věc tak krásnou. Představte si zadarmo, našla to na skládce, nebyla tu nadarmo, no to je teda látce. Na linec, přes pole kravinec, na linec, přes kravinec.

slyšeli, to je teda ku zlosti, cože to našla zadar na měření rychlosti, policejní radar. Zadara, zadara, nedali radara, nedali radara, jí zadara.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se na tom koalice. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Ochránci přírody z Liberce a Žitavy obnoví zanedbané pozemky a závěr pracovního týdne bude většinou oblačný, pršet by mělo jen ojediněle, teploty dnes do 20 stupňů. Hana Hofoglová přeje hezké ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Navržený schodek státního rozpočtu na příští rok klesne o jednotky miliard, oznámil to ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě po koaliční radě. Původní návrh počítal s deficitem 389 miliard korun. Petr Macinka odmítl, že by se snížilo množství peněz vyčleněných na obranu. Řekl také, že se jeho straně nepodařilo prosadit obnovení karenční doby. Zaměstnanci v pracovní neschopnosti tak budou nadále první 3 dny nemoci pobírat nemocenskou. Na tom trvalo koaliční hnutí SPD. Dnes se začne další omezení na průtahu Libercem. Provoz povede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti, po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu.
4: Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a Žitavy. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, tedy zhruba 75 milionů korun. Podle předsedy spolku Čmelák Jana Korytáře půjde o obnovu 152 hektarů pozemků, z poloviny na české a z poloviny na německé straně.
6: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zvýšit biodiverzitu, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například louky, a tím, jak ubývá hospodářů, tak ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny spousta druhů.
4: Česká republika bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česká republika se stala její součástí v prosinci roku 1995. V minulosti působila jako místopředsednická země.
0: Počasí.
4: Pátek má být většinou oblačný, teď se ještě ojediněle můžou tvořit i mlhy. Odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a pršet by mělo jen ojediněle na horách místy. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr přes den zesílí na mírný a postupně přejde v západní až severozápadní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V České Lípě je kvůli opravám uzavřena jednosměrná Sokolská ulice. Objíždí se to ulicemi Klášterní a Arbesova, tak s tím počítejte, buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Také po 6. hodině vás zdravíme u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Připomeňme pátek, a to s datem 18. září. A k tomu zmíním dvě jména, která byste si pravděpodobně v jednom rozhovoru asi nepředstavili. Havel a Peroutka. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor třeba umělé inteligence, jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu a my vám už za okamžik ukázku nabídneme právě v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Tomáš Linka, 11 minut po 6. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Půlnoční kovboj. Čas ten nám tady od půlnoci trochu poskočil a dnes, jelikož máme všechno rychle, zprávy, informace i odpovědi, rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale v tomto momentě dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. Až teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Většinou očekáváme oblačnou oblohu, ještě tedy během rána se ale ojediněle vytvoří i mlha. Přes den se na horách místy vyskytnou přehánky, jinde ojediněle a večer očekáváme postupné ubývání oblačnosti. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce, a ráno k tomu slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: sebep.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety, v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Co si připravila Liberecká střední průmyslová škola k letošním oslavám 150. výročí? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Bankovní rada České národní banky nezměnila základní úrokovou sazbu. Podle očekávání zůstane na hodnotě 3,75%. Někteří členové rady dopředu avizovali, že ke změně není důvod. Zachovat sazbu se rozhodli kvůli rostoucím cenám služeb a nemovitostí. V Krastavě v Nádražní ulici je v provozu nová okružní křižovatka. Vznikla tam v rámci stavby nového supermarketu. Podle chrastavské radnice by se měl otevřít do Vánoc. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od svého založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty a pedagogy. Na sobotu naplánovala program pro veřejnost v areálu školy v Masarykově ulici od 13 do 18 hodin. Novou sochou před libereckou radnicí bude támar od Čestmíra Sušky. Na náměstí doktora Edvarda Beneše ji město instaluje v neděli. V pondělí večer je společně se sochařem odhalí veřejnosti. Socha bude napojená na veřejné osvětlení a každý večer se bude rozsvěcet. Dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. A ještě předpověď počasí na dnešek, většinou oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy, přes den ojedinělé přehánky a odpoledne 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/16 mezi Horkou u Staré Paky a Dolní Kalnou. Pracují tam silničáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové. To během pátečního dobrého rána. To nám tady pokračuje, nabídneme další písně, teď tedy po zprávách Petru Janu a s ní také Stůj a za okamžik nabídneme i další pokračování zářijové řidičské abecedy. I dnes poradíme, jak se zachovat na silnicích, případně v tomto momentě tedy, jak se zachovat při návratu domů, konkrétně tedy po zranění, pokud se objeví až tedy chvíli po nehodě. Zároveň můžeme přislíbit také před 7 hodinou cestu za těmi nejmenšími. Dnes společně s předškoláky budeme řešit noviny.

0: Petr Spálený v úvodu další části Dobrého rána, a to během pátku 18. září ze studia Českého rozhlasu Liberec. Řidičům přejeme šťastnou cestu, hlavně tedy přejeme příjemný poslech, ale když jsme mluvili o řidičích, budeme moci na silnicích zůstat. I dnes máte možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění, a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony, hlavně na silnicích, opatrně a šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Počasí dnes v podstatě podzimní, teploty ale příjemné, ty se nám ty maximální budou držet mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni, většinou bude oblačno, ráno se ojediněle vytvoří také mlha a přes den se na horách místy vyskytnou přeháňky, večer ale očekáváme postupné a částečné ubývání oblačnosti, biozátěž mírná na jedničce a ráno ještě slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec.

0: Karel Zich, také píseň Luxemburg nám hrál v 6 hodin a 50 minut. K tomu ale také možnost vrátit se do minulosti. Před 175 lety totiž vyšlo první číslo deníku The New York Times. Vědí předškoláci, co jsou noviny a co se v nich můžeme dočíst? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to jsou noviny?
2: Noviny jsou, že tam je něco napsaného, co se třeba stalo, by to lidi věděli, by se havarovali.
3: Něco novýho.
4: Je to ve sklánce.
1: A co se v novinách píše?
2: V novinách se třeba píše, že třeba vybouchla sopka.
4: Píše se to tam, že něco je zajímavého a něco nevíš.
5: Teď se prodává třeba dům.
6: Se prodává auto.
7: Jako třeba něco v Robloxu, jako něco na PlayStationu se stalo.
8: Že na Roblox, že PlayStation se poškodil.
1: A kdo do novin píše?
2: Novinář. Novinář, který zná všechny věci.
9: Novinář, co maluje obrazy a nebo ví, co má dělat.
10: Novinář, jaký dělá dopisy.
1: Kde si můžete noviny koupit?
11: Já vím.
2: Nikde v knihkupectví.
12: Papírnictví. V krámnu.
13: Tafice.
1: Čtete doma noviny?
2: Můj táta ne, ale děda jo.
14: Můj děda.
15: Můj taky děda.
2: Moje

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Práce na opravě bazénu v Liberci se znovu prodlouží, jeho otevření to neohrozí. Ve Frýdlantu se dnes představí složky integrovaného záchranného systému a čekáme převážně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké páteční ráno. Město Turnov získalo na rekonstrukci vodní elektrárny dotaci 22,5 milionu korun, což je skoro polovina nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok.
3: Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, ji rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Ze zbytkové energie budou zásobeny některé městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Oprava plaveckého bazénu v Liberci se prodlouží o další 2 měsíce. Hotová měla být v polovině srpna příštího roku. Podle náměstka primátora Adama Lenerta z Hnutí ANO je důvodem prodloužení změna technologie energocentra. Termín otevření by podle něj zdržení nemělo ovlivnit. I nadále platí, že se bazén otevře příští rok v září.
4: Aktuálně stavební firma dělá obklady a mozaiku. Přes zimu plánuje pracovat na technologiích. Oprava stadionu začala před 2 lety a hotová měla být letos v říjnu. Magistrát ale musel termín prodloužit kvůli více pracím. Rekonstrukce bazénu bude stát přes 800 milionů korun bez daně. Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace. Zbytek zaplatí magistrát. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Ve Frýdlantu se dnes lidé můžou seznámit se složkami integrovaného záchranného systému. Svou práci představí na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Informovalo o tom město na svém webu. Program je připravený od 9 do 13 hodin. Návštěvníkům se představí například policie, záchranáři a hasiči. Ukázky své práce připraví také vězeňská služba a horská služba. Celou akci bude doprovázet hudba Hradní stráže a policie České republiky. Česká republika plánuje s koncem roku vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Vyplývá to z dokumentu Ministerstva spravedlnosti, který Český rozhlas získal. Rezort to zdůvodňuje úsporami. Stát má ročně ušetřit asi 500 000. Krok kritizuje například organizace Transparency International. Podle ní jde o další oslabení hlasu občanské společnosti. Do iniciativy, která má podporovat transparentní vládnutí, je zapojeno přes 70 států.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, teď ráno se ojediněle můžou tvořit i mlhy a přes den se přidají přehánky, také jen ojediněle. Odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a večer začne oblačnost částečně ubývat. Teď fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den zesílí na mírný jihozápadní a postupně změní směr na západní až severozápadní. Biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte na silnici 1/13 mezi Frýdlantem a Habarticemi. Údržbáři tam sekají trávu a travní porosty. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Během ranních hodin popřeme řidičům šťastnou cestu, popřeme také příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. Připomenout můžeme aktuální čas, tedy 7:04, a k tomu hlavně pátek. To je, myslím si, příjemná zpráva. A k tomu nás čeká také cesta do Desné. Právě sdruženáři si tam připomněli osobnost mistra světa v severské kombinaci Ladislava Rigla. A my si celou událost připomeneme v reportáži už za okamžik. Od mikrofonu vás zdraví i po 7:00 Martin Kolín.

0: Písnička nejen nestárnoucí, ale i z dnešní předpovědi v podstatě stále aktuální. Petr Rezek a Nejkrásnější déšť. 11 minut po 7 hodině. Psal se rok 1970 a rodák z Kořenova Ladislav Rigl se ve Vysokých Tatrách stal mistrem světa v severské kombinaci. Stal se prvním a doposud jediným českým šampionem v této disciplíně. Loni v listopadu podlehl zákeřné nemoci. V Desné pak na jeho počest nedávno uspořádali závody a při nich se vzpomínalo na tuto legendu.
1: Pro nás v severské kombinaci v České republice to byla největší osobnost, vlastně, co jsme asi mohli mít. Z toho důvodu, že vlastně je to jediný medailista vlastně z mistrovství světa nebo z olympijských her, takže velká čest jemu a velký respekt před tím, co vlastně dokázal. A vlastně i potom ta jeho trenérská dráha, kde trénoval i v zahraničí. Takže je to obrovská osobnost té severské kombinace a jsem rád, že si ji takhle můžeme připomenout.
2: Těšilo reprezentačního trenéra Martina Zemana. Areál v Desné zaplnili při memoriálu Ladislava Rigla ti nejmenší. Na mikrofon si teprve zvykají. Na můstku se ale v žádném případě nebojí.
3: Já jsem a je mi 9 let.
4: Já jsem Martin Doleček a je mi 8 let.
2: Jak dlouho se věnujete skokům a severské kombinaci?
3: Já nevím, jak dlouho.
4: Tak 5 let.
2: Co vás na tom nejvíc baví, dá se říct?
3: Jak letím.
4: Taky.
2: Jak se vám líbí tady ty závody?
3: Mně se to líbí moc.
4: Mně taky.
2: No a je něco, co byste chtěli třeba dosáhnout? Je tam nějaký cíl, který máte? Já vím, že je hodně brzo ve vašem věku, ale kam byste to chtěli, nebo co byste chtěli jednou skočit?
3: Já bych chtěl skočit tu pajdu.
2: Přímo v Desné nemohl chybět syn Ladislava Rigla. Také Ladislav.
5: Jsem moc rád, že se nám podařilo tohle tady uspořádat, nebo uspořádat samozřejmě závody pořádá JKL Desná už řadu let a dělají to výborně, ale dovolili nám, že jsme k tomu připojili jakoby memoriál a jsem za to moc rád, protože si myslím, že se sluší připomenout takovejhle výkony, když to nebyl jediný výkon, tak jako titul mistra světa žádný jiný u nás nemáme v tyhle disciplíně od ty doby vlastně. Já sám jsem se o to pokoušel hodněkrát a nepovedlo se mi to. Táta byl skvělý člověk, výjimečný závodník, výjimečný trenér a i výjimečný táta.
2: Dodal Ladislav Rigl mladší. K jeho tatínkovi se sluší dodat, že na olympiádě v Grenoblu 1968 obsadil 16. a o 4 roky později v Sapporu 26. místo. V roce 1970 byl vyhlášen sportovcem roku tehdejšího Československa. Jako trenér působil v Liberecké Dukle a také u reprezentačních výběrů Česka a Švýcarska. Z Desné Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, ráno ještě ojedinělé místy i mlhy, ale přes den na horách také přehánky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat, teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď mírná. Ráno k tomu slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak v Libereckém kraji proběhne kampaň Uklidíme svět, nejen to se dozvíte ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny. Důvodem jsou závěry auditu, který odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Město Turnov staví v ulici 5. května nový bytový dům. Má být určený hlavně pro zdravotníky nebo učitele. V anketě na městském webu se teď mohou vyjádřit, zda mají zájem tam bydlet. Anketa je anonymní a nejedná se o žádost o pronájem. Dnes a o víkendu pořádá Český svaz ochránců přírody celorepublikový podzimní úklid v rámci kampaně Uklidíme svět. V našem kraji budou dnes lidé uklízet centrum Jablonce nad Nisou, zítra se zájemci můžou připojit k úklidu centra Liberce, v neděli můžou pomoct uklidit Lučany nad Nisou. Ceny nafty a benzínu opět stoupily, informovala o tom společnost CCS, která jejich vývoj dlouhodobě sleduje. Růst cen pohonných hmot ovlivňuje konflikt na Blízkém východě. Vláda zatím neplánuje zavádět regulaci cen. Čeští volejbalisté se o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Češi obsadili po 3 výhrách a 2 prohrách ve skupině A poslední postupové 4. místo. S Belgičany se v Turíně střetnou v pondělí. A je před námi převážně oblačný den, teď ráno se ojediněle mohou přidat mlhy, přes den místy čekáme přehánky a odpolední teploty nepřekročí 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřená, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2/610 přes Příšovice a Přepeře.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové a to během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec při pátku s datem 18. září. Po půl osmé také přejeme hlavně na cestách šťastnou cestu, popřejeme také vydařený pátek, ideálně v naší společnosti a už za okamžik nabídneme další aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologů a v závěru hodiny se opět vrátíme o 100 let nazpět. Přejeme příjemný poslech a tedy i úspěšný závěr pracovního týdne.

0: Také s Marií Rotrovou další písnička, která nám nezestárla. To byla Markétka v 7 hodin a 39 minut během ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to také čas, kdy jsme slíbili další pohled do libereckého kraje, zmíníme aktuality a také zajímavosti. Ku příkladu na webu města Duba jsme našli upozornění týkající se tamní pošty. Ta totiž bude dnes otevřená v upravené provozní době, konkrétně od 8 do 12 a od 13 do 14 hodin. Dnešek je zároveň posledním dnem provozu Českodubské poštovní pobočky před jejím dočasným uzavřením. Znovu se otevře v pátek 2. října. Uložené zásilky si zatím budete moct vyzvedávat na pobočce České pošty v Doxech, jak byste případně tedy nalezli také na webu městoduba.cz. A informace, kterou jsme našli na městském webu Raspenavy, tam jsme tedy našli zprávu týkající se této soboty. To totiž bude tamní sběrný dvůr uzavřený. Tak věříme, že jsme trochu poradili v tomto směru a že jsme nabídli tedy další pohled do libereckého kraje, tak jak jsme slíbili, 7 hodin a téměř 40 minut a už za okamžik nás také čeká telefonát meteorologům.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen minuta nás dělí od 7:45. My ten čas rozhodně využijeme na to, abychom se společně podívali na počasí, a to s panem Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ještě než se dostaneme k víkendu, pane Hrubý, zůstaneme právě u dnešního dne, tedy u pátku 18. září. Jak bude v Libereckém kraji vypadat?
2: Dneska to vypadá, že bychom měli mít na oboze většinou oblačno a na horách se nám mohou místy vyskytnout přehánky a jinde se nám srážky vyskytnou jen ojediněle, ale večer by měla oblačnost částečně ubývat. A když se podíváme ještě, jak to máme na oboze teď, tak vlastně teď máme taky většinou oblačno a měříme aktuálně od 7 do 12 stupňů Celsia, ale na stanici Holenice tam máme už aktuálně 14 a dneska očekáváme, že by se ty maximální teploty měly dostat na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Tak pátek jsme vzali velmi poctivě a to je dobře, nakonec to počasí si, ale myslím přeci jen relativně příjemné na to, že máme druhou polovinu září. Mluvili jsme ale také o víkendu, sobota a neděle před námi, to samo o sobě zní velmi příjemně. Teď otázka, jak příjemné to bude po té stránce meteorologické, prozraďte.
2: Vypadá to, že v sobotu bychom měli mít na obloze většinou polojasno, takže to vypadá, že bude sluníčko a jen místy může být přechodně více oblačnosti. Teploty očekáváme od 19 do 22 stupňů Celsia, ale v neděli tam by nás měla přecházet saturná fronta, ale ještě to vypadá, že by ze soboty na neděli v noci mělo být málo oblačnosti, ale během neděle pak bude oblačnost přibývat a během dne se nám vyskytne déšť anebo přehánky, ale to načasování těch srážek budeme ještě upřesňovat a vypadá to, že ty maximální teploty nám vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Taky o víkendu to rozhodně bude pestré a samozřejmě i víkendové počasí si ještě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pohlídáme. Při pátečním ránu nám informace předal pan Jan Hrubý právě z Českého hydrometeorologického ústavu. My za to děkujeme, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló.
8: No co je?
7: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Od různých sporů, o kterých se v novinách tehdy psalo, se dnes přeneseme k události, která v polovině září 1926 zaplnila silnice na severu tisícovkami věřících a poutníků. Slavilo se v německém Philipsdorfu, tedy dnešní osadě Filipov, která je součástí Jiříkova na Děčínsku.
2: Ano, tamní poutní místo, kterému se tehdy přezdívalo Nordböhmische Lourdes, tedy severočeské Lurdy, slavilo 60 let od svého založení.
1: Můžeme doplnit, je to to místo, kde se v lednu 1866 stal takzvaný Filipovský zázrak, tedy jediné zjevení Panny Marie v Čechách v 19. století, následované uzdravením dvou smrtelně nemocných žen a uznané římsko-katolickou církví jako zázrak.
2: Vyvrcholením oslav pak byla velkolepá korunovace milostné sochy svaté Magdaleny Kadeové. Do Filipova dorazily obří zástupy věřících z obou stran hranice, včetně vysokých církevních hodnostářů. V sobotu večer ozářil novou baziliku obří lampionový průvod a v neděli provedl samotný akt korunovace litoměřický biskup doktor Josef Gross.
1: Jenže ta zlatá koruna pro sochu měla velmi lidský příběh.
2: Je to tak, byla vyrobena výhradně z rozstavených děkovných darů samotných věřících. Desítky žen a mužů darovali své vlastní zlaté prsteny, náramky, brože a další šperky, ze kterých pak jablonečtí a další severočeští zlatníci vytepali nádhernou korunu. V tamní tělocvičně se navíc hrálo velké jubilejní divadlo a lidé nejen na horách si tuhle duchovní slávu ještě dlouhé měsíce připomínali.
1: Můžeme závěrem doplnit, že tamní bazilika Minor byla ještě ve 30. letech nejnavštěvovanějším poutním místem v litoměřické diecézi. Po druhé světové válce nastaly pro poutní místo krušné časy. Budovu později spravovala armáda, nebo tam fungoval domov důchodců. Bazilika samotná byla nějakou dobu zahrnutá do hraničního pásma a vstup byl zakázán.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do znovu zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si stěžují na nedostatek informací. Památkově chráněnou Šubrtovou vilu v Hrádku nad Nisou poškodil vandal. Jablonec nad Nisou oslavuje 160 let od povýšení na město a závěr pracovního týdne bude většinou oblačný. Pršet by mělo jen ojediněle, teploty dnes do 20 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. České firmy se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich stále nemá dostatek informací. Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO také zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
3: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
1: EET 2.0 má pomoct s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měla přinést zhruba 14,5 miliardy korun ročně. Neznámý vandal popsal obnovenou fasádu Šubrtovy vily v Hrádku nad Nisou nápisy, uvedla to mluvčí hradecké radnice. Bývalá vila továrníka Hermana Šubrta patří k významným historickým stavbám v Hrádku nad Nisou. Postavená byla v roce 1924 a po rekonstrukci slouží jako komunitní centrum. Je památkově chráněná. Podle zákona je proto nutné poškození fasády oznámit příslušnému orgánu památkové péče a vyžádat si rozhodnutí o způsobu odstranění nápisu. Radnice podá trestní oznámení. V Jablonci nad Nisou dnes začínají dvoudenní oslavy 160. výročí povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a také kulturní program. V sobotu můžou lidé v rámci oslav zdarma navštívit téměř 30 jabloneckých památek, jak přibližuje mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
4: Do oslav 160. výročí zahrneme i Den evropského dědictví. Jsou tam i nové památky, jako nově se otevře třeba vila, kde je vzorkovna Preciozy, otevře se remiza.
1: Program oslav začíná vždy v 9 hodin ráno. Dnes potrvá do 20 hodin, v sobotu bude o 2 hodiny kratší. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera.
2: Počasí.
1: Pátek má být většinou oblačný, odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a pršet by mělo jen ojediněle na horách místy. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr přes den zesílí na mírný a postupně přejde v západní až severozápadní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/16 mezi Horkou u Staré Paky a Čistou u Horek. Pracují tam silničáři, sekají trávu a budou tam do dnešní 14. hodiny.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Páteční dobré ráno pokračuje a to je rozhodně příjemné slyšet. Připomeňme také dnešní datum, tedy 18. září, a je to také den, kdy se budeme moci vydat na Libereckou průmyslovou školu. Ne tedy studijně, naopak v tomto momentě se bude slavit a to 150. výročí. Právě na dnešek začíná tedy plánovaný program a to ještě pro studenty. Na zítřek už to bude také program pro veřejnost. Tak co konkrétně tedy Liberecká průmyslovka nabídne, to se za okamžik ve vysílání dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví i 4 minuty po 8. hodině Martin Kolín.

0: Jak zpívá Petr Novák, také 9 minut po 8 hodině v písni Povídej. My si skutečně povídat budeme, a to o tématu, které už jsme před okamžikem nastínili. Na Liberecké střední průmyslové škole v Liberci se totiž ode dneška bude slavit. Škola si letos připomíná 150 let od svého vzniku. Na dnešek jsou naplánované oslavy pro studenty a pedagogy. Zítřejší program bude i pro veřejnost. V budově Liberecké průmyslovky na Masarykově ulici je už také naše reportérka Kateřina Kubíčková, kterou tedy zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já jsem teď přímo na školním dvoře, kde už za chvíli začne zkoušet školní kapela, kde mimo jiné účinkuje i ředitel školy. Studenti už se tady připravují taky stánky, mají například připravené občerstvení nebo nějaké speciální úkoly. No a ty budou taky v několika učebnách po celé škole. Učitelé si pro studenty připravili například kvízy, kde budou poznávat, na co které předměty slouží, nebo je tady taky historické elektromuzeum. No a jednou z aktivit, si učitelé pro studenty připravili, a taky poznávání fotografií z jejich dětství, což podle učitelů bude jedna z nejoblíbenějších aktivit. Dnešní oslavy tady podle organizátorů potrvají až do 14 hodin.
0: Slavit se ale bude také zítra, jak už jsme ostatně zmiňovali. Co si tady škola připravila za program?
1: Zítřejší akce, tak ta bude pro veřejnost. Dorazit můžou absolventi, současní i bývalí učitelé, i další lidé, kteří chtějí výročí oslavit. Areál školy na Masarykově ulici bude otevřený od 13 do 18 hodin. Návštěvníci si budou moct prohlédnout odborné učebny, laboratoře i další školní prostory. Mnozí tak budou moct zavzpomínat na studentská léta a setkat se s učiteli a spolužáky nebo dalšími studenty. Kromě toho škola připravila taky hudební vystoupení a chybět nebude ani občas.
0: Jenže průmyslová škola nemá sídlo jen na Masarykově ulici, je to tak?
1: Ano, Liberecká průmyslovka vznikla v roce 1876 v reakci na tehdejší rychlý rozvoj průmyslu a rostoucí potřeby technických odborníků. Nicméně škola v té době patřila mezi první svého druhu v Rakousku-Uhersku. Dnes je jednou z nejstarších průmyslových škol v Česku. Dlouhou dobu sídlila pouze na Masarykově ulici. V roce 2023 se ale spojila s Libereckou střední průmyslovou školou textilní, která měla budovu v Tyršově ulici. Aktuálně má tak střední průmyslová škola Liberec dvě budovy.
0: Můžeme tedy závěrem přiblížit, jaké obory nabízí?
1: Je jich celkem 6. Uchazeči si můžou vybrat ze strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií a v nabídce je taky oděvnictví a textilnictví a v neposlední řadě i technické liceum. Celkem má škola 1160 studentů a je největší střední školou v Libereckém kraji.
0: Tak tady nejen informace o oborech, ale také o oslavách, které Liberecká průmyslovka připravila jak na dnešek, tak na zítřek. Ty nám tedy přímo z místa přiblížila reportérka Kateřina Kubíčková. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak nám také přislíbil meteorolog, dnes očekáváme většinou oblačnou oblohu. Ráno ještě dokonce místy i mlha a přes den se na horách vyskytnou také přehánky. Večer bude oblačnost, ale částečně ubývat. Teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Ráno k tomu tedy slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den už poté hlášený mírný jihozápadní, který se změní na západní až severozápadní, na horách ale hlášený čerstvý jihozápadní vítr. Biometeorologická předpověď dnes mírná, tedy na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Věra Martinová, 10 minut před 8:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec s písní O pane náš. A s datem 18. září se společně můžeme vydat až o 110 let nazpět. Je to na den přesně výročí té vůbec nejhorší katastrofy spojené s přehradou na našem území. Jak hádáte správně, protrhla se přehrada v Desné. Smutné výročí, které si vyžádalo přes 6 desítek obětí a stalo se smutnou připomínkou síly přírody. Důvod výstavby byl ale prostý. Zamezení přívalovým dešťům a ochrana před nadbytečnou vodou. Ironií osudu je poté, že se právě přehrada stala osudná. Výstavba začala v roce 1912 a o 3 roky později bylo dílo zprovozněno. A to spolu s přehradou souš. Co se vlastně tedy podílelo na protržení samotné přehrady? V jednoduchosti a s dnešními technologiemi můžeme říct, že to bylo nedostatečné technologické zpracování geologického průzkumu. Na to se následně nabalily další programy od projektu materiálu po zpracování. Je to tedy smutné výročí, které si připomínáme právě z protržené přehrady v Jizerských horách. Ostatně i to bude tématem seriálu týdne, který nabídneme ve vysílání po 10. hodině. Tam se tedy celá situace probere a to pěkně dopodrobná.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Liberecem. Mezi obchodním centrem města a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu. Zaměstnanci Lesů České republiky odstraňují v okolí Nového Boru následky srpnové vichřice. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí. Začali v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na sloup v Čechách a potom v lese směrem na Janov. Na městském koupališti v Chrastavě začala stavba nového bazénu, bude necelých 50 metrů dlouhý a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovní bloky, sloužit má i závodním plavcům. Hotový má být do června příštího roku. Novou sochou před libereckou radnicí bude támar od Čestmíra Sušky. Na náměstí doktora Edvarda Beneše ji město instaluje v neděli. V pondělí večer ji společně se sochařem odhalí veřejnosti. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Zúčastní se tam konference s dalšími unijními předsedy, včetně polského premiéra Donalda Tuska. Podle premiéra Fica je riziko celoevropského konfliktu na nejvyšší úrovni. A ještě předpověď počasí na dnešek, většinou oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy, přes den ojedinělé přehánky a odpoledne 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 14 v Lukášově. Na okružní křižovatce se srazila 2 osobní auta s velkou opatrností. Tam projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové během pátečního dobrého rána. S datem 18. září pokračujeme tedy ještě v ranním vysílání a za okamžik ostatně budeme mít možnost přesvědčit se o tom, že práce strážníků je různorodá a také pestrá. Například ty jablonečtí řešili nejprve pořezaný prst a nakonec i matraci. Proč konkrétně? To se za okamžik dozvíte.

0: Jitka Zelenková, 8 minut po půl deváté. K tomu tedy další písnička, která nám nezestárla během pátečního dobrého rána na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Po písni Mám chuť psát román nás ale také čeká bod vysílání, o kterém už jsme před okamžikem mluvili. Ostatně, když si nevíte rady, zavolejte městskou policii, což je na jednu stranu pravda, strážníci dokážou jak pomáhat, tak chránit obyvatele svého města. Na stranu druhou, někdy se na ně lidé obracejí s vyloženými hloupostmi. To ale není případ dnešních krimi příběhů, které pro nás připravil Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Předminulý víkend byl pro jabloneckou městskou policii opravdu akční. Tak třeba v sobotu jim zavolala žena, která se údajně vrátila do bytu, kde žije se svým partnerem, a ten byl zdemolovaný. Tedy ten byt. I když ten partner, no zkrátka, v bytě byl nepořádek, věci rozházené a matrace rozřezané. Podle všeho byl viníkem právě partner. Ten se k ženě nechová zrovna jako gentleman, prý došlo i na pěsti a v minulosti už jeho počínání řešila policie. Taky strážníci zavolali a mezi tím dali dýchnout jak partnerovi, tak ženě. 1,47, respektive 1,68. To se pak těžko něco rozumně řeší. Obě policie provedly zápis, ta městská sepsala mužů v přestupek a ta státní si násilníka pořádně ohlídá. Také v dalším případě došlo na řezné rány. Jistá žena volala na tísňovou linku kvůli zranění, které si způsobila nožem. Záchranka měla zrovna fofr, a tak dispečerka poslala na místo strážníky. Ti už zasahovali při větších krveprolitích, takže ženě prst obvázali a poučili ji o bezpečnosti při krájení chleba. V neděli večer pak na městskou policii zavolal majitel pozemku se zahradní chatkou v Botanické ulici, který zjistil, že se tam pohybuje cizí člověk. Strážníci neponechali nic náhodě a vyrazili na místo i se služebním psem. Ten měl práci celkem snadnou. Jakmile vstoupili na pozemek, okamžitě zamířil k chatce, odkud vyštěkal vetřelce. Neznámý muž se choval vzdorovitě a odmítl sdělit svou totožnost. Souhlasil ale s cestou na služebnu policie České republiky. Než ho posadili do auta, strážníci muže ještě prošacovali a vydá doklady. Takže převoz na služebnu už byl zbytečný, vetřelec dostal pěkně mastnou pokutu a ponaučení ohledně soukromého majetku a všichni šli pěkně domů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pátek nás čeká většinou oblačná obloha. Ráno ještě ojediněle i mlha. Přes den se na horách mohou vyskytnout také přehánky. Večer už ale bude oblačnost také částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty, myslím si, velmi příjemné na to, že máme druhou polovinu září 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách dnes 12 až 15 stupňů. Ještě tady v ranních hodinách slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď také pro dnešek mírná. Zůstává nám na jedničce. 8 hodin 6:40 minut a právě minutu po 8:45 vás tedy u poslechu a do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas je neúprosná věc a tak jsme si 10 minut před 9. hodinou měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec užít píseň Lucie Bílé. A to Fénix. A když jsme mluvili o čase, značí to jediné páteční dobré ráno. Teď už je úspěšně za námi. A to je, myslím si, dobrá zpráva. Přeci jen před námi víkend, sobota a neděle na obzoru, tak to rozhodně nezní vůbec špatně. Na druhé straně někteří z nás ještě budou mít pár kroků, než se k víkendu dostaneme, a tak doplním také informaci týkající se vysílání, protože po 9. hodině už se na vás bude od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec těšit kolegyně Iveta Kalátová. Také, jak jsme nastínili, třeba po 10. hodině nabídneme i seriál týdne, kdy se budeme věnovat právě Protržené přehradě, kdy jsme si tedy ostatně měli i během ranního vysílání možnost výročí připomenout. Nezbývá mi nic jiného, než popřát příjemný poslech, vydařený pátek a samozřejmě poklidný víkend. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnovská radnice zjišťuje zájem o nájemní bydlení v nově stavěném domě. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. V Novém Boru dnes představí novou cyklostezku a čekáme převážně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Město Turnov staví v ulici 5. května vedle Alzheimer centra nový bytový dům. Bude určený pro lidi pracující v důležitých profesích, například zdravotníky nebo učitele. Zájemci se můžou vyjádřit v anketě na městském webu.
2: Stavba bytového domu začala letos na jaře. Bude mít 15 menších bytů s balkónem a podzemním parkovištěm. Náklady dosahují 17 milionů korun. Téměř polovinu zaplatí státní dotace na dostupné bydlení. Proto pronájem můžou získat pouze určité skupiny obyvatel. Anketa je anonymní a zatím se nejedná o žádost o pronájem. Pro tyto účely město vytvoří samostatnou webovou stránku. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Novém Boru dnes od 13 hodin pořádají kontrolní den na nové cyklostezce. Na kolech nebo kolečkových bruslích se na ní zatím nemůže. Cyklostezka ještě čeká na kolaudaci. Stavba už měla být hotová, podle mluvčího města Jiřího Lebiše se prodloužila hlavně kvůli počasí.
3: Stavba jako taková byla prodloužena až do 24. září, kde důvodem jsou hlavně následky smrště, které zasáhla Nový Bor. A popadané stromy zasáhly také prostor stavby cyklostezky a před pokračováním prací bylo nutné trasu vyčistit.
0: Cyklostezka povede z České Lípy do Nového Boru a bude mít 5 kilometrů. Termín oficiálního otevření zatím není známý. V Chrastavě už můžou řidiči využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle starosty Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace a podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Ceny nafty a benzínu opět stouply, informovala o tom společnost CCS, která jejich vývoj dlouhodobě sleduje. Od minulého týdne zdražil benzín na průměrných 44 korun a 29 haléřů, a to je nejvíce za poslední 4 roky. Nafta zdražila na cenu 48 korun a 25 haléřů za litr. Růst cen ovlivňuje konflikt na Blízkém východě. Vláda zatím neplánuje zavádět regulace cen.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno a přes den se přidají přehánky jen ojediněle. Odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a večer začne oblačnost částečně ubývat. Fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který přes den zesílí na mírný jihozápadní a potom postupně změní směr na západní až severozápadní. Biozátěž ta dnes zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci v ulici Na Františku. Havarovalo tam nákladní auto do zábradlí a vytekl z něj olej. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemný a poklidný dopolední čas, to vám krátce po 9. hodině už přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak ten dnešní den určitě nezačal úplně špatně, protože venku je poměrně krásné počasí, mnozí z vás vyrážíte na houby, někdo do zaměstnání, někdo někam autem, tak pro vás, milí posluchači, máme už za chvíli aktuální informace. Ředitelství silnic a dálnic dnes uzavřelo 2-kilometrový úsek průtahu Libercem ve směru na Děčín. Řidiči tak musí počítat se zdržením. Co se opravuje a jak dlouho to bude trvat, o tom uslyšíte už za chvíli. Budeme vás také zvát na Harmony Fest nebo na Ruprechtické slavnosti a pouť, anebo také na Drakiádu loučení s létem, které se koná už v neděli ve ski areálu Ještěd. To a ještě více vás čeká v příštích minutách, tak si ten následující dopolední čas s námi hezky užijte.

0: Pátečním dopolední pod Ještědem se teď podíváme na naše silnice. Cestu Libercem ode dneška omezí další stavební práce na průtahu městem. Ředitelství silnic a dálnic opravuje na silnici 35 v Liberci dva úseky, oba od letošního léta. Řidiči by měli počítat se zdrženími a kolonami a nová omezení totiž sníží počet jízdních pruhů. A to i další změny představí redaktorka Anna Podhorná. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Nová omezení se týkají oprav dvoukilometrového úseku silnice 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou. Pro jednodušší představu se jedná o úsek mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na kruhový objezd v Doubí.
0: A jak tedy stavební práce ovlivní provoz v těchto místech?
1: Dosud tam řidiči jezdili dvěma pruhy ve směru na Turnov a jedním ve směru na Děčín. Ten je ale od dnešního dne úplně uzavřený. Doprava je tak vedena v režimu 1+1 v jízdním pásu z Liberce na Turnov. Uzavřený je také nájezd v Doubí a exit 23 na ulici České mládeže, a to do poloviny října. Pak se na měsíc uzavře druhý směr. Řidiči tak obousměrně budou opět jezdit v jednom pásu, a to v nově opraveném, směrem na Děčín. Musí proto počítat se zdržením a kolonami, a to především v časech dopravní špičky.
0: Proč se vůbec silnice opravuje?
1: V úseku skončila první etapa, v té dělníci vyměňovali ve středovém dělícím pásu kanalizaci. S tou byly podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla problémy při velkých deštích a hrozila rizika, například aquaplaning. Stavbaři vymění také svodidla, ta nová z betonu zamezí oslňování řidičů protijedoucími auty nebo osvětlením silnice. Důvod, proč se postupně uzavřou oba pásy, je pokládka nového asfaltu, vysvětluje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Ten nový pohled na rekonstrukce silnice je takový, že pokud možno šetřit životní prostředí, tak provedeme recyklaci Zahorka, kterou jsme loni prováděli na D10 do Svijan, takže to bude Zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
1: Nový asfalt zajistí obnovení protismykových vlastností vozovky.
0: A víš, kdy řidiči opět projedou úsekem bez omezení?
1: Současná omezení potrvají podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla dva měsíce. Rýdl dodává, nakolik rekonstrukce vyjde.
3: Smlouvu jsme podepsali za 107 milionů korun. Drtivou většinu prací uděláme ještě letos. Část prací, ale velmi krátká a nikoliv náročná, pokud jde o dopad do dopravy, nám zbyde na jaro, ale to budou zhruba maximálně 2 týdny.
1: Jarní práce se budou týkat okolí obchodního centra Nisa, příjezd k němu totiž musí být při uzavírce zachován.
0: Dodává redaktorka Anna Podhorná, která nám přinesla čerstvé informace o uzavírkách. Tak děkujeme za ně a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili na frekvenci 97,9. Je tady s vámi páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec a na řadu už přichází pochoutkový rok. Je to už 10. ročník, no a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. A všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kračmárové z Klenice ve východních Čechách.
1: Tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit, ač je mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo.
2: Začali jsme s prací, samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Je černý jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a desert se bude jmenovat uhelný stardust.
2: Taky už na to máte chuť, ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
4: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
0: Tak to bylo i se zpěvem. No a až si dvoubarevné tvarohové řezy zkusíte upéct sami, také vám bude do zpěvu. A až je ochutnáte, tak vám možná dojde i řeč. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Marie Kračmárové z Klenice bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, v těchto dnech opravdu můžete najít hodně hub. Opravdu se vyplatí vzít pořádný košík, protože rostou. Ale pozor, nám se včera poštěstilo, samozřejmě to říkám v uvozovkách, že se v našem košíku objevil hřib kříšť a je pěkně hořký a je nejedlý. No, zkrátka dobře, ne všechny hřibovité huby patří do košíku. Vedle jedlých druhů můžete narazit na huby nejedlé, jedovaté, chráněné. Jak je poznato, zjišťoval také regionální stopař Jaroslav Hoření, který se povídal s mykoložkou Janou Čapkovou a předsedkyní houbařského spolku v Lomnici nad Popelkou. Je to hodně zajímavé povídání. Poslechnout si ho můžete ještě na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a navíc se můžete také setkat s touto znalkyní hub, a to dnes v Lomnickém muzeu v pátek 18. září, tady dnes od 17 hodin.

0: Po písničce Jiřího Korna ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už bych vás ráda pozvala na multižánrový festival Harmonifest, který se koná 19. září, tedy zítra v prostorách letní scény Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Je to takový jedinečný kulturní projekt, jehož cílem je propojit hudbu, mladé talenty a osvěty. No, soutěž mladých hudebních autorů do 18 let je to, kteří dostanou příležitost představit svou tvorbu veřejnosti. Také vás čeká koncert zkušených muzikantů různých žánrů. Je tady také doprovodný program pro děti i dospělé, pohádka, interaktivní aktivita, informace o specifických potřebách dětí. Tak součástí programu je právě i osvěta o cystické fibroze a duševních onemocnění. Festival je tedy benefiční, vstupné na festival je dobrovolný, no a případný výtěžek po zaplacení veškerých nákladů poputuje klubu cystické fibrozy. Tak můžete zítra se nejen pobavit, ale také prospět dobré věci. No a také bych vás ráda pozvala do Sky areálu Ještěd, tam se v neděli koná Drakiáda, loučení s létem. Rodinný program potrvá od 10 do 16 hodin a jeho hlavním dějištěm bude vrchol sjezdovky Nová Skalka. No a návštěvníci se mohou přinést vlastní draky a využít otevřený prostor k jejich pouštění.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositelé jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Redakce Timesu za svoji existenci získala už 137 Pulitzerových cen. To z nich dělá absolutní rekordmany. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Je mimo jiné zakladatelkou a šéfkou Telecom Technologies a předsedkyní společnosti Prodia Systems. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 70 má bývalý československý hokejový reprezentant Petr Šťastný. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Česká republika chce odejít z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Památkově chráněnou Šubrtovu vilu v Hrádku nad Nisou poškodil vandal. Dnes začíná podzimní akce Uklidíme svět, zapojí se tisíce dobrovolníků a závěr pracovního týdne bude většinou oblačný, pršet by mělo jen ojediněle, teploty dnes do 20 stupňů. Hana Foglová přeje hezké dopoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Česká republika pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí, která se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Stát má za členství ušetřit 500 000 korun ročně. Někteří odborníci upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
2: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat.
0: Ještě v červnu ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Neznámý vandal popsal obnovenou fasádu Šubrtovy vily v Hrádku nad Nisou nápisy, uvedla to mluvčí hrádecké radnice. Bývalá vila továrníka Hermana Šubrta patří k významným historickým stavbám v Hrádku nad Nisou. Postavená byla v roce 1924 a po rekonstrukci slouží jako komunitní centrum. Je památkově chráněná. Podle zákona je proto nutné poškození fasády oznámit příslušnému orgánu památkové péče a vyžádat si rozhodnutí o způsobu odstranění nápisu. Město podá trestní oznámení. Dnes a o víkendu pořádá Český svaz ochránců přírody celorepublikový podzimní úklid v rámci kampaně Uklidíme svět. V Libereckém kraji budou dnes lidé uklízet centrum Jablonce nad Nisou, zítra se zájemci můžou připojit k úklidu centra Liberce a v neděli přijet do Lučan nad Nisou. Jak se k akci přidat, vysvětluje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
3: Na našem webu je mapa, kde jsou úklidy všechny zaznamenány. Stačí vlastně zavolat tomu organizátorovi a domluvit se s ním, že dorazíte na úklid.
0: Tímto víkendem akce nekončí. Další úklidy jsou naplánované po celý podzim. Starostové měst a obcí ze Šluknovského výběžku budou dnes v krásné Lípě na Děčínsku jednat se zástupci Ústeckého kraje a společnosti Krajská zdravotní. Chtějí odvrátit avizované uzavření dětského oddělení nemocnice v Rumburku. Krajská zdravotního plánuje zrušit kvůli tomu, že jeho primář odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu.
1: Počasí.
0: Pátek má být většinou oblačný, odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a pršet by mělo jen ojediněle na horách místy. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr přes den zesílí na mírný a postupně přejde v západní až severozápadní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě je kvůli opravám uzavřená jednosměrná Sokolská ulice. Objíždí se to ulicemi Klášterní a Arbesova, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 10. hodiny s Hanou Hauptfoglovou. Teď už vás vítám v pokračování pátečního dopoledne pod Ještědem a začneme moc hezky. To nejlepší k jídlu a pití z Libereckého kraje slibují pořadatelé 20. ročníku Dne regionálních potravin, který se poprvé koná na Liberecké náplavce. Součástí programu bude i slavnostní předání ocenění vítězům soutěže regionální potravina Libereckého kraje 2026. No, co nás tam všechno čeká, to nám za chvíli už prozradí náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který už je určitě na místě. No a co nás také čeká krátce před 10:30 pokračování seriálu Příběhy přehrad. Ano, dnes máme výročí Protržená přehrada na Bílé Desné přesně před 100 lety. K tomuto výročí se tedy vrátíme také v této hodině. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A musím říct si, že dnes Jaroslavu Hořenímu opravdu závidím, protože na 40 výrobců potravin z Libereckého kraje se sjelo na jubilejní 20. ročník Dne regionálních potravin. Na Liberecké náplavce se můžete potkat s jednotlivými chovateli, pěstiteli a výrobci a hlavně ochutnat to nejlepší z našeho kraje. Podrobnosti na místě tady už zjišťuje náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne z náplavky u krajského úřadu, která se změnila v takovou regionální tržnici. Můžete tady potkat nejenom regionální výrobky, regionální potraviny Libereckého kraje, ale i vlastně výrobky Libereckého kraje, což jsou dvě odlišné soutěže, ale dost často se stejnými výsledky nebo někdy i vlastně se stejnými producenty. Prostě je tady to nejlepší, co v nás v kraji můžete ochutnat. Nad mošty z českého ráje, česnek spod Krkonoší, tady vidím med od Čertovy zdi, je tady spousta pekařství z Friedlandu, z Hamru a tak dále. Je tady opravdu na co koukat, co ochutnávat, s kým se bavit, protože všichni ve stáncích si rádi popovídají se svými zákazníky, s těmi, co přijdou ochutnat a třeba si i něco zakoupit. A právě před chvílí začalo takovéto oficiální zahájení, je tady představení programu a je tady taková naprostá pohoda.
1: No, my víme, že součástí programu bude i slavnostní předání ocenění vítězům soutěže, tak jaké potraviny se letos převezmou ocenění?
2: Slavnostní předání ocenění regionální potravina Libereckého kraje proběhne až hodinu popolední. My samozřejmě oceněné potraviny už známe, ale konkrétní vítěze nechám až na to slavnostní vyhlášení, ale prozradím, že porota ocenila třeba světlou tlačenku, hovězí sušené maso, český pařený sýr, bio ovčí mléko, učňovskou houbsku, perníkový kremeš, třešňový likér, taky místní olej a cuketovou omáčku. A kdo zná a zajímá se o regionální potraviny a regionální výrobky, tak už možná ví, že ten jeho sousedka si to ocenění dneska převezmou. A z regionálních potravin a výrobků Libereckého kraje se tady bude i vařit, a to s profesionálním kuchařem Pavlem Vedrelem, který bude vařit nejenom teď zhruba za 10 minut, ale i po 12. a 15. hodině.
1: No, to zní tady hodně lákavě. Ovšem, teď se ještě budeme věnovat doprovodnému programu, bude se třeba i tančit nebo i zpívat?
2: Tak zpívat se bude určitě a jestli se bude tančit, tak to záleží vlastně tak trošku na vás. Hudebních vystoupení bude hned několik. Já bych třeba vypíchnul po 14. hodině Martina Maxu a nebo ve 4:15 kapelu Nekrmit. Program tady na náplavce potrvá až do 17 hodin a součástí Dne regionálních potravin Libereckého kraje je také Den otevřených dveří vzorové samoobslužné prodejny regionálních výrobků, která se nachází jenom pár kroků tady od mě. Vlastně také na náplavce. A my už jsme ji s Českým rozhlasem Liberec vyzkoušeli a můžeme doporučit.
1: No, tak to moc děkujeme. Z Liberecké náplavky se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Ať ti chutná, protože jak tě znám, určitě budeš ochutnávat.
2: Už se na to těším. Já jsem se do této chvíle držel takového pravidla, že jako nejes a nepij před výkonem, jak máme my moderátoři, redaktoři,
1: ano.
2: Ale teď jdu na to.
1: Tak dobrou chuť přeji a krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne ze Železného Brodu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč a jeho solitér ve vysílání Českého rozhlasu Liberec páteční dopoledne pod Ještědem s datem 18. září pokračuje a máme tady jedno výročí. I v našem seriálu týdne. Časté povodně na úpatí Jizerských hor vedly na začátku minulého století ke vzniku vodního družstva a projektování soustavy vodních děl, které měly zabránit katastrofám způsobeným přírodním živlem. Poslední z přehrad, kterým se tento týden věnujeme, se ale paradoxně stala symbolem tragédie. Vodní dílo na Bílé Desné se začalo budovat v roce 1911. 10 měsíců po jejím dokončení začala prosakovat hráz a 18. září roku 1916 odpoledne se protrhla. Voda, která se začala valit do údolí, zničila nebo poškodila přes stovku domů. Zahynulo 67 lidí. Protržená přehrada, jak se ji říká, je dnes historickou památkou. Redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová si o ní povídala s autorem knihy o jizersko-horských přehradách, publicistou Pavlem Vinklátem.
1: Tak oproti právě už tehdy budovaným přehradám, které byly tížné, to znamená budované z žulových kamenů, tak projektant inženýr Wilhelm Pleckner se rozhodl udělat nasypanou hráz. No ovšem, tehdy byla v plenkách geotechnika a geoprůzkum. Oni pouze tedy do hloubky 5 metrů vytvořili základy a na ty začali nasýpat tedy ten materiál.
2: Tím se vlastně dostáváme k tomu důvodu, proč ta hra se protrhla. Co bylo vlastně tou příčinou, o které se roky spekulovalo a vlastně až poměrně nedávno těmi moderními metodami se stanovila ta příčina?
1: Tak byla to taková určitá kombinace. Samozřejmě v tom projektu byly také nedostatečnosti, například to, že šířka té hráze u paty byla asi 53 metrů a měla být podle určitých propočtů 70 až 108 metrů. Zúžení té hráze na těch 50 metrů vlastně umožnilo potom pronikání vody do tělesa hráze, kde vlastně vznikla takzvaná vodní eroze. A to byl základní problém vlastně celého protržení. Ono už to bylo dané i trošku tím, že vlastně výpustná příčná štola byla postavena na takových betonových pasech a ty byly postaveny na dřevěných pilotech. No a tam se ukázalo, že vlastně sesedání teda i této části vlastně toho výpustného objektu, tak způsobil to už při dostavbě, že tam vznikly 3 trhliny, kterými teda při zatopení nádrže vlastně protékaly asi 3 litry za sekundu. To opět zase způsobovalo to, že voda pronikala i do podloží té samotné hráze. Pak byly špatně udělané ty těsnící vrstvy, které byly teda sice utěsněny speciální zeminou a překryty teda kamennou dlažbou, ale i tam docházelo vlastně průsakům. No.
2: Dalo se tomu neštěstí včasnou reakcí všech zúčastněných zabránit?
1: Za těch 10 měsíců ta voda skutečně pronikla, jak jsem říkal, ze spoda do hráze, ale i do části vlastně podél té příčné štoly, kde to hutnění toho materiálu nebylo tak úplně dokonalé. Ale sesedání samotné hráze, to bylo změřeno, bylo asi nějakých 6 až 8 cm, takže v tom problém nebyl. Ale to přece jenom pronikání té vody do tělesa během těch měsíců způsobilo, že tam vznikly kanálky a postupně se odplavovaly ty jemné štěrkopískové takové ty vrstvičky, ty částice, až potom ty dělníci, když už vytékal teda zhruba pramínek jeden prst tlustý, tak už se skutečně nic moc nedalo udělat, ještě hrázný teda se běhl do té šachty, vypustil maximum, ale de facto už ta hráz byla odsouzená k zániku.
0: Dodává autor knihy o jizersko-horských přehradách a publicista Pavel Vinklát, se kterým si povídala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová. Tuto tragédii, ke které na Bílé Desné došlo před 110 lety, připomene už zítra v sobotu 19. září vzpomínková akce v areálu Protržené přehrady. Od 10 do 14 hodin bude připravený kulturní program, naučná stezka a občerstvení. Hlavní část začne ve 14 hodin slavnostním zahájením, po kterém bude následovat bohoslužba a promítání filmu o přehradě. Z Desné bude do areálu jezdit bezplatná kyvadlová doprava. Tolik seriál týdne a čemu se budeme věnovat příští týden v novém seriálu, se budeme věnovat našemu zdraví, budeme rehabilitovat vždy ve stejném čase, tedy krátce před 10:30.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vzpomínáte, kdysi dávno tuto písničku v originále naspíval italský rocker Druppi. No a poté došlo i k setkání za mikrofonem s Hanou Zagorovou. Tak doufám, že vás písnička potěšila v pátečním dopolední pod Ještědem. Teď nadchází čas na spotřebitelský servis a vy se dnes ptáte, jak moc by vám v obchodě měli ukázat zboží. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Paní Drahuše si chtěla koupit v kamenné prodejně napařovací žehličku a prodavačku poprosila, aby vysvětlila, jak se s ní zachází. Ta si ale s výrobkem viditelně nevěděla rady a proto seniorku odbyla s tím, že to není její povinnost. Paní posluchačko, povinnost prodejce je vysvětlit kupujícímu způsob používání výrobku, a to bez vyzvání. Pokud prodávající této povinnosti nedostojí, odpovídá kupujícímu za škodu, která vznikne neodborným zacházením nebo používáním, ke kterému došlo v důsledku nedostatečného poučení.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut nás dělí od 11. hodiny ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a jdeme vařit. Už více než 100 let se v české kuchyni objevují francouzské brambory. Dobrota, která má řadu podob. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření pro nás mají téměř 100 let starý recept na jejich přípravu.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes povíme, kdy a kde se u nás poprvé objevily francouzské brambory.
2: Možná už posluchače nepřekvapíme, když jim sdělíme, že se k nám nedostali z Francie, jak by se podle názvu nabízelo. I když musíme přiznat, že s francouzskou kuchyní něco málo společného mají. A taky s obdobím první republiky, která se francouzskou kuchyní stejně jako vídeňskou a italskou hodně inspirovala.
1: Skutečnost, že čeští šéfkuchaři byli v této době v těchto zemích vítanými hosty, se samozřejmě projevila i v české kuchyni. Připomeňme například Václava Soukupa, který po svém návratu z ciziny, kde působil jako šéfkuchař ve vyhlášených restauracích, napsal několik kuchařských knih, ve kterých uvádí recepty na úpravu pokrmů po italsku nebo po vídeňsku. V jeho knize Zemáky z roku 1900 ale recept na francouzské brambory nenajdeme. Recept na zemáky po francouzsku, který jsem našla v časopise Česká hospodyně z roku 1919, by názvem možná odpovídal, ale suroviny i způsob přípravy je trochu jiný. Ten správný uvádí až Julius Stoklasa ve své kuchařské knize Lidová bramborová jídla v naší i cizí kuchyni s podtitulem 180 předpisů na různé úpravy brambor. Knihu vydal Československý Červený kříž v Praze poprvé v roce 1928. V kapitole Bramborová jídla ve francouzské kuchyni vedle receptů na bramborové krokety, vysmažené brambory neboli suflé, brambory na vévodský způsob, brambory po lyonsku a řadu dalších, tu najdeme i recept na francouzské brambory. Odkud Julius Stoklasa recept získal, nebo jestli se jen inspiroval například receptem na savojské brambory, které se připravují z plátku vařených brambor zapečených se sýrem, vejci a smetanou, to se můžeme jen domnívat.
2: Nicméně o téměř 100 let starý recept ze Stoklasovy knihy se s vámi podělíme. Francouzské brambory.
1: Uvařené brambory pokrájí na koláčky, taktéž i vejce na tvrdo vařená. Vymaž kastrol máslem, vysyp houskou, dej dolů vrstvu brambor, osol, opepři, potři sekaným uzeným masem vařeným, poklaď vejci a dále zase brambory a opakuj podle množství. Navrch dej brambory, polej máslem a smetanou a dej péci. Horké posyp parmazánem nebo oštěpkem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

překládal, ublíží, když na mě očinu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

Čas nám příjemně utíká, v 11 hodin už zprávy s Hanou Hauptfoglovou a po 11. hodině už přivítáme zajímavé hosty. Těmi hosty bude režisér, spisovatel Marek Dobeš a herec Ivan Sochor. Pokud máte rádi černý humor, černou komedii, tak jste na správné adrese, protože o černé komedii Ďáblova sbírka si budeme povídat už za okamžik. Počkejte si na to.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Jablonec nad Nisou oslavuje 160 let od povýšení na město a čekáme převážně oblačno, jen ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hupfoglová. Na průtahu Libercem je ode dneška další omezení. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
1: Město Turnov získalo na rekonstrukci vodní elektrárny dotaci 22,5 milionu korun. Je to skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok.
3: Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, ji rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Ze zbytkové energie budou zásobeny některé městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V Jablonci nad Nisou začaly dvoudenní oslavy 160. výročí povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a taky kulturní program. V sobotu můžou lidé v rámci oslav zdarma navštívit téměř 30 jabloneckých památek. Program oslav začíná vždy v 9 hodin ráno, dnes potrvá do 20 hodin, v sobotu bude o 2 hodiny kratší. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Gareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu.
0: Počasí.
1: Dnes u nás bude většinou oblačno, přes den se přidají přehánky, ale jen ojediněle. Odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů a večer začne oblačnost částečně ubývat. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr přes den zesílí na mírný jihozápadní a postupně změní směr na západní až severozápadní. Biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby teď potkáte na silnici 1/38. Silničáři v úseku od části obce Obora až k části obce Hajda čistí krajnici. A silničáři pracují také na silnici číslo 10. Jejich pomalu jedoucí vozidlo se pohybuje od křižovatky v Dolním Kořenově až do Nového Světa. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a samé dobré zprávy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkně vás vítám, milí posluchači, v pokračování pátečního dopoledne pod ještědem. Vše dobré a hlavně hezký poslech vám přeje Iveta Kalátová, tak pokud máte rádi české filmy, jste na správné adrese. Zatím posledním filmovým počinem režiséra a scénáristy Marka Dubeše je černá komedie Ďáblová sbírka. Jak probíhalo takové natáčení třeba na Hitlerově Orlím hnízdě ve Vatikánu i v prosickém podzemí, tak o tom nám přijdou vyprávět už režisér Marek Dubeš a herec Ivan Sochor, kteří nás také ještě v závěru povídání pozvou na setkání do libereckého knihkupectví Frič. Také se vám hezky poslouchá.

0: Nádherná píseň Klobouk vekřový, píseň, kterou pro Osvobozené divadlo napsali pánové Jiří Voskovec, Jan Verich a Jaroslav Ježek. V této písničce je určité tajemno a o tajemných věcech si určitě budeme povídat i s našimi dnešními hosty, kterými jsou režisér, spisovatel Marek Dobeš a herec Ivan Sochor. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Dobrý den, no my se budeme bavit o tom Marek Dobeš, Cesta nezávislosti od Jaroslava Haška k filmu Ďáblova sbírka. Já jsem to vzala tak trochu od konce, to název vašeho setkání s hosty ve Fričově knihkupectví v Liberci. Vás dnes čeká velice zajímavé setkání. Ale já vás nejprve představím, aby naši posluchači mě věděli, s kým máme tu čest.
2: Tak,
0: tak pane Dobeši, vy jste začínal jako žurnalista.
2: Já jsem vystudoval žurnalistiku, já jsem původně novinář, váš kolega, jsme kolezi.
0: Ano.
2: A v určité fázi jsem dospěl k názoru, že bych to třeba také dokázal tak jako jiní čeští tvůrci. A pak má člověk, co by novinář nebo filmový novinář, jenom dvě možnosti. Buď zahořkne a pak je ultrakritický, anebo to zkusí a buď mu to vyjde, nebo pohoří. Já jsem tak nějak uprostřed, že jsem nezávislý tvůrce.
0: To je také dobře, protože tím pádem jste jaksi svobodný. Ovšem, já bych možná mohla zmínit váš kultovní krátkometrážní film Prvotinu, byl jsem mladistvým intelektuálem, to byl rok 1998, film dokonce pronikl do zahraničí.
2: 98 jsme ho točili, ano. Pak na Fabiofestu byla premiéra 1999. A vlastně z toho mám obrovskou radost, že to 17-minutová černá komedie a od té doby je v prostoru, takže je to kultovní kraťas.
0: Tak pračerná komedie je Choking Hazard s Dádou Patrasovou.
2: Jardou Duškem, Honzou Dolanským, Ondřejem Nefem, s celou elitou české sci-fi, včetně Vlada Ríši z časopisu Ikárie. Ti všichni hráli, nebo většina z nich hráli zombivce. Zombí myslivce.
0: Ano, máme to ještě stále v paměti, ale také stojíte za seriálem Místo nahoře, kde jste se také zahrál jednu z rolí a také třeba Místo v životě, to je také známý seriál.
2: To bylo pokráčko, no. To Místo nahoře bylo v České televizi,
0: ano.
2: To je ze satelitního městečka a tím jsme vydělali právě jako scenáristi, to byl můj námět, náš první milion. A ten jsme celý upařili v tom Choking Hazardu.
0: Jo, takhle to je. No ano, tak samozřejmě, člověk se vydá na tento mainstream, aby vydělal nějaké peníze na něco nezávislého.
2: Na tenký let
0: a takhle se
2: když
0: to dělá.
2: Má štěstí, jak se neproboří. No a pak 20 let do černé vlastenecké komedie Ďáblova sbírka, kterou dnes od 6 večer a tímto diváky zveme, posluchače.
0: Posluchače, ale i diváky, máme tady webové kamery. Tak můžete
2: zdravíme
0: klidně
2: zavolat. Diváky, ano, a posluchače. Zveme je do knihkupectví Frič v 18:00 dnes na film Ďáblova sbírka.
0: Na to určitě dojde ještě řeč v našem povídání.
2: Já jsem si říkal na začátku.
0: Na začátku a na konci, ano, samozřejmě. Vy jste se také podílel na filmech Zahradník nebo Modlitba.
2: Já jsem hrál v Zahradníkovi.
0: Kdy jste dokonce hrál ve filmu
2: Jakýho
0: Zahradník?
2: Jakýho vraha nebo něco takového.
0: No vidíte to, máte k tomu blízko, ta černota. No a také mezi vaše významné počiny patří spolupráce s Petrem Jáklem na filmu podle vlastní knihy Kájínek. A
2: to bylo podle knížky Jaroslava Josefa Klímy a Janka Kroupy.
0: Ano, ano, ano.
2: A ta nám posloužila jako zdroj informací, pak jsme jezdili za Jiřím Kajínkem na Mírov a do těch dalších věznic, kam ho přesouvali. Myslím, i v Karviné jsme byli s jeho advokátkou Klárou Slámovou, jsme se potkávali, četcem spisy. Ta knížka, o které mluvíte, vznikla vlastně až jako když ten film byl úspěšný v kinech.
0: A tak je to obráceně vlastně, víceméně.
2: To je taková ta americká cesta, že máte úspěšný film a pak to ještě vytřískáte tou knížkou, to, co se dá.
0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou režisér, spisovatel, scenárista Marek Dobeš a herec Ivan Suchor. Pane Suchore, vy si zatím tady můžete chvilku popíjet. My si teď pustíme písničku Jiřího Schillingera a bude řeči o vás.

0: našimi hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, režisérem, spisovatelem, scénáristou Markem Dobešem a hercem Ivanem Sochorem jsme se opravdu zaposlouchali do písničky Jiřího Schillingera. No a také Marek Dobeš nám prozradí, proč? Protože, řekněte to.
1: Já jsem točil s jeho bratrem Milanem Schillingerem videoklip Jaký hřích, což je písnička autorská Milanova. Zdravíme Milana tam nahoru, kde už je s bráchou.
0: Tak my se ještě vrátíme k vaší filmové tvorbě, pane Dobeši. Vy jste spolupracoval s Petrem Jáklem nejenom na filmu Kájínek, ale také na velkofilmu Žižka. Mm-hmm. Jak to vypadalo? Jak to probíhalo?
1: No, vypadalo to tak, že ten scénář je ve filmu zhruba z 35% a jsem tam uveden jako autor původního scénáře, protože bych se pod tím filmem nemohl podepsat.
0: Aha.
1: V podstatě jediné, co bych na tom filmu hodnotil jednoznačně kladně, je koncovka. Protože většina českých historických filmů končí tím, že když odcházíte z kina, tak si říkáte, ty Češi se moc jako nevytáhli. Že je to takový většinou depresivní. Jo? My se v téže historii šťouráme v takových těch jako prohrách, anebo když je to prostě o období, kdy jsme zabudovali, tak stejně je to tak jako divně prostě sešmoulený všechno, tmavomodrý svět, to končí ve vězení, je tam ten nacista ve své podstatě jediná
0: ale
1: figura,
0: tak je to,
1: která má
0: je to realita,
1: představu o životě.
0: Bohužel.
1: To je vždycky úhel pohledu. Film je vždycky úhel pohledu a film Jan Žižka končí tím, že stojí v té prostě plné zbroji ten Jan Žižka a spol a čekají na ty křižáky hrdě a neochvějně a že jim budou čelit. To je pozitivum filmu Jan Žižka. Toho tam mělo být daleko víc a bylo by, kdyby
0: a
1: bylo podle mého scénáře.
0: Předpokládám, že byli přizvaní historici, kteří tam museli mít asi hlavní slovo.
1: Byl tam přizván vynikající renomovaný historik pan Čechura, ale protože je to velmi vstřícný muž, tak jim nechal do toho filmu nacpat takový haluze, že jak to bylo v těch, myslím, že Černých baronech, proč má ten Žižka v ruce takovou on tu halusku, dejte mu samopal. A tady mu dali prostě ten Rambo meč, nebo co to, no. Jsem rád, že ten film vznikl. Pracoval jsem na tom scénáři 17 let. Potkal jsem se dokonce s takovými kapacitami, také už není mezi námi, jako je pan profesor Šmahel, což je jeden z největších evropských medievistů. Ale film tomu bohužel neodpovídá. Takže omlouvám se, vážení diváci, posluchači i milovníci historie.
0: I přesto se na ten film člověk rád podívá. Ale teď k panu Ivanovi Sochorovi, abyste tady neseděl a nic neříkal, tak už si můžete přisunout k sobě mikrofon. Co je na tom pravdy, pane Sochore, že jste nejobsazovanější herec malých epizodních rolí nejen českých seriálů, ale i zahraničních filmů, které se natáčí v České republice. Také se věnujete i dabingu.
2: No, to bývávalo. Bývalo to někdy tak před 6-7 lety s tím, že já jsem šel vlastně z filmu do filmu, to znamená, jsem hrál v reklamách, byl jsem obsazenovaný do epirolí, kdy vlastně i třeba v německém filmu, kdy jsem mluvil německy, i v různých jiných filmech, spíš zahraničních než teda českých. Takže jako to bývávalo, v dnešní době už není tolik času, protože já si říkám, tak čím jsem starší, tím mám méně času. Takže už teď toho času moc není a vlastně jsem tak jako tak jednou za týden nějaký natáčení je, ale to už není tak často, jako předtím jsem třeba chodil 5x, 6x za ten týden a i daboval jsem něco.
1: Řekni, že jsi nejobsazovanější česká mrtvola.
2: No, mrtvola.
0: K tomu se určitě dostaneme v tom dalším vstupu s našimi dnešními hosty, s hercem Ivanem Sochorem a režisérem Markem Dobešem. Osobnosti Česka.
3: představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou režisér, spisovatel, scenárista Marek Dobeš a herec Ivan Sochor. Udrželi jsme myšlenku, pane Sochore, protože vy jste mi říkal, nebo on to řekl, váš kolega Marek Dobeš, že vy často hrajete mrtvoly.
1: No, s těma mrtvolama to jsou velice zajímavé příběhy, protože vlastně, když jdete na vlastně na ten casting, jak se řekne u nás, na mrtvolu, třeba na jako důležitou mrtvolu.
0: Počkejte, tak, on se opravdu dělá casting na tuto roli?
1: Taky, aha. Ano.
0: A co rozhoduje? Vyhrál. Co rozhoduje?
1: No, prostě vás pozvou, pan režisér, že tam sedí komise a vy tam předvádíte, jak umíte ležet na podlaze nebo tak. A jak vypadáte, hlavně jak se tváříte, jak dlouho umíte zadržet dech a tak. A já jsem pár takových těch castingů vyhrál a velice zajímavým způsobem, protože já když na ten casting jsem šel, tak už mě, nebo věděl jsem, co mě čeká, až teda ten casting vyhraju, protože už vím, do čeho jdu. Ale ty lidi, co tam byli se mnou v té čekárně na tom castingu, vůbec nevěděli, do čeho jdou a co je čeká. Takže to je jako zajímavá věc, potom se vidět na monitoru nebo na plátně jako mrtvola.
2: No. Vidíš, jaký bude život po životě.
0: Ano. Tak to je docela zajímavá zkušenost, ale vy jste mi teď ještě v průběhu písničky prozradil, vy jste se setkával s Jaroslavem Foglarem?
1: Ano, to bylo v 80. letech, protože já jsem původní profesí vyučený knihkupec, takže já jsem prodával v Praze na Musku, v největším antikvariátu vlastně v Praze tenkrát v 80. letech, na Musku krásné staré knížky. A seznámil jsem se tam s panem Jaroslavem Foglarem, který vlastně tam za mnou chodil a kupoval si svoje vlastní knížky, protože on byl na Indexu a měl známý ve Švýcarsku, v Německu vlastně to příbuzenstvo, rodinu a oni chtěli po něm svoje knížky. Ale kde je sehnat, když byl na Indexu? No a my jsme je tajně vykupovali na černo a schovávali jsme je pro něj a vždycky tak třeba jednou za měsíc jsme mu zavolali s tím, že má u nás pár knížek, který měl předbalený, samozřejmě Petonus mělo být vidět a kupoval si takhle u nás knížky a tím pádem vlastně já jsem se tam s ním seznámil a bylo to velice takové jakoby to seznámení, že jsem ho znal jako zaživa osobně, což byla pro mě veliká čest a jako nedokážu to slovy popsat, protože pan Foglar byl velice skromný. Velice skromný, chodil nenápadně oblečený, nevyvyšoval se, prostě slušnej, velice slušnej pán, pozdravil vždycky, poděkoval, odešel, pak jsem s ním měl kolikrát setkání jako osobní jinde, chodil jsem za ním do nemocnice, vlastně do krče, když tenkrát už byl na tom cháčku před smrtí, tak mohli za ně jenom pouze vyvolené osoby, s tím, že kdo byl na seznamu, tak měl automaticky pozvánku a já jsem tam za ním každých 14 dní chodil a třeba jsem mu tam nosil knížky k podpisu pro známý nebo tak. A je mi to takový nepříjemný říkat, ale vím, že spoustu věcí, co se o něm říkalo, psalo, nebyla pravda vůbec.
0: Říká náš host, herec Ivan Sochor, který je zde s režisérem, scénáristou Markem Dobešem a my už se po písničce dostaneme k filmovému počinu Ďáblova sbírka.

0: Černá komedie Ďáblová sbírka je novým zcela nezávislým počinem spisovatele a režiséra scénáristy Marka Dubeše, který je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec společně s hercem Ivanem Sochorem. Ďáblová sbírka, co si pod tím máme představit?
1: Ten film je velmi komplexní, kdybych to totálně zkrátil, tak je to příběh dívky, která hledá svého tatínka, zároveň svůj vztah k němu. Dostane se do kontaktu s takovou velmi specifickou organizací, řekněme, že je to něco jako sekta, něco jako bylo Opus Dei v filmu Šifra mistra Leonarda. Ďáblová sbírka je Šifra mistra Leonarda pro chudý. Já si legraci. Ale je to taky mystery, prostě je to drama, je to melodrama, je to černá komedie, je to velmi komplexní film, je to můj druhý autorský celovečerní film, tak jsem se rozhodl, že nebude úplně jednoduchý. A o to zajímavější jsou pak diskuze s diváky po skončení filmu, což dneska v knihkupectví Fridž my startujeme v 6 hodin, čímž posluchače dneska večer zvu na 6 hodinu, nebo v 6.10, v 6.15 začneme a vždycky po skončení filmu je dlouhá diskuze, minimálně hodina a půl, spíš 3 hodiny si povídáme o filmu, tématech s ním spojených, protože s tím jsou spojeny třeba církevní restituce, to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl, že to natočím, protože ty mě fakt jako nadzvedli, ne principiálně, ale kvůli tomu objemu a způsobu, jakým byly prosazeny.
0: Mm-hmm. No, vy jste natáčeli v zajímavých lokacích.
1: Nesmírně, to jsem si dal fakt záležet.
0: Aby... No, je to pravda, že jste natáčeli na Hitlerově Orlím hnízdě?
1: Je, tam vlastně film jako začíná, Hitler se nám pomstil, my jsme tam přijeli druhým ranním autobusem, natáčeli jsme tam na černo jako většinu toho filmu, protože nezávislý film se na povolení neptá. A sotva jsme vybalili techniku a herci si stoupli před ty titánské štíty, tak padla tak hustá mlha, že jsme neviděli skoro ani ty herce, natož ty skály. Takže ten hajzlík Hitler čekal do poslední chvíle a pak nám to zkomplikoval.
0: No,
1: neměl tak... rád Čechy asi nebo co.
0: No, také jste natáčeli ve Vatikánu. Vy jste se dostali až do Vatikánu, pustili vás tam s kamerou.
1: Tam jsme točili na černo, nepustili. Ano. My jsme tam točili ke konci covidu, takže byli takový trošičku méně ostražití, ale bohužel furt ostražití byli, protože nás tam zatkli. Tam se nesmí natáčet a mezi těmi turisty jsou pánové v civilu a sotva jsme vytáhli techniku a natočili jsme pár záběrů. Už nás měli, no. Už přijeli karabiniéry.
0: A... No a natáčelo...
1: Tohle moc nedoporučuju, no.
0: To určitě ne. No a prosecké podzemí?
1: To je jedno z mála míst, kde jsme směli točit legálně a je to neuvěřitelné místo.
0: A to musíte říct, protože to asi mnoho posluchačů neví.
1: Tam to je v Praze na proseku, nahoře na kopci v tom lesoparku je vstup dolů, je tam i vyhlídka, je to těsně vedle té vyhlídky. Je to uzavřené, protože v nějakých 90. letech se tam ztratili malé děti, které tam dolů zabloudili tam a podobně. Jsou to pískovcové jeskyně, které sahají historii, to je velmi jemný písek, který se používal na mytí nádobí hospodyňky v nějaký ještě na začátku 19. století, takže jsou to obrovské podzemní prostory pískovcové, takže to není úplně legrace, jelikož po dešti ten pískovec má tendenci se lámat. Čili kdyby se vám tam podařilo se proplížit, tak pozor, neopouštět ty kovové skruže, které to jistí a moc se jako nevydávat do těch pískovcových míst, protože on je to zavřený, ale občas to někdo vylomí a snaží se tam různé živly se tam snaží vlámat. A my jsme tam byli legálně.
0: Tak, alespoň pro jednou. Proč bychom měli vidět Ďáblovu sbírku?
1: Je to černá komedie, je zábavná, je dojemná. Na konci se budete usmívat a možná budete mít slzy v očích, což jsem si přál a děje se to. A v neposlední řadě vypráví o tom, jak je strašně jednoduché ztratit vládu nad svojí vlastní zemí. Já jsem na tom filmu pracoval 10 let, si představte. Zakončil jsem to informací o takzvaném konkordátu, což je smlouva vždycky mezi Svatým stolcem a národním státem. A po těch 10 letech tajně premiér předchozí vlády ten konkordát podepsal. čímž by svázal Českou republiku kanonickým právem. Nebyli bychom už pány ve svém vlastním domě a my jsme rok a půl proti tomu bojovali a 1. dubna tohoto roku ústavní soud prohlásil, že to bylo protiústavní a zvítězili jsme. Přijďte se podívat na vítězný film, který změnil historii České republiky.
0: Tolik zakončení našeho dnešního povídání s režisérem, scénáristou Markem Dobešem a hercem Ivanem Suchorem. Tak vám děkuji za vaše zajímavé povídání dnes večer u Friče a budeme se opět na vás těšit.
1: Na 6 hodin u Friče, děkujeme.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: V pondělí také přivítáme hosta a bude to fyzioterapeutka Jana Svatušová. Budeme se věnovat po úrazové péči z pohledu fyzioterapeuta, tak nezapomeňte poslouchat.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rád.

0: Pražské rady.
1: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Páteční dopoledne pod ještědem vás ještě i nadále provází, milí posluchači. I když do Plzně je to daleko, tak přece jenom se o tom zmíním, protože v sobotu se v Lochotínském amfiteátru v Plzni bude vzpomínat na Portu. A mezi vystupujícími nebude chybět zpívající právník Ivo Jahelka, pro kterého měl někdejší hudební festival speciální význam.
1: Mě udělala Porta, když to tak řeknu. Porta v Plzni, tam jsem vlastně začínal, tam jsem vešel v nějakou všeobecnější známost. Tam jsem dostal vlastně v roce, myslím, to bylo 81 nebo 2, autorskou Portu za písničku Cigánská balada, ještě ji mám doma schovanou, a vlastně od toho roku jsem tam pravidelně rok co rok jezdíval, dokonce jsem byl i v Portě svého času, což byly krásné časy, hrával jsem, když to bylo potom na Lochotíně. Mám teda z toho jeden zážitek, který dodnes mě budí ze spaní, kdy jsem hrál na Lochotíně, kde bylo tenkrát tak 20 tisíc lidí, bylo to podvečer, já jsem hrál nějakou svou soudničku, která byla poměrně komplikovaná na text, jako už ty moje bývají, a normálně jsem v polovičce zapomněl úplně všechno. Text, melodii, noty, akordy, všechno. Což samozřejmě v tom kotli před těmi lidmi bylo strašné pro mě, tak jsem začal znovu, což nejde, to nefunguje, protože zase u toho místa se zaseknete znova, tak jsem prostě to potom dopovídal, jak to dopadlo, aby lidi o ten příběh nepřišli, ale dodnes jako mě to budí se spaní, bylo to hrozná, hrozný, oni mi to odpustili samozřejmě, jo, ale dodnes toho mám jako trošku trauma.

Jako vždy vtipný Ivo Jahelka, balada o rybářovi Láďovi. Nedá se nic dělat, 12. hodina je na spadnutí, čekají vás zprávy a loučení. Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta Kalátová. Po 12. hodině se s vámi přivítá Filip Majsl, který vás bude provázet dnešním odpolednem. Tak se mějte krásně, užijte si ve zdraví a v klidu víkend a v pondělí naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Hrádek nad Nisou podá trestní oznámení kvůli poškození Schubertovy vily. V Novém Boru si veřejnost může prohlédnout novou cyklostezku. Práce na opravě bazénu v Liberci se znovu prodlouží. Dnes bude oblačno s možností přehánky a s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na více než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hradecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
4: Zájemci v Novém Boru na Českolipsku si dnes můžou od 13 hodin projít novou cyklostezku, a to v rámci kontrolního dne. Na kolech nebo kolečkových bruslích na ní zatím nemůžou, čeká na kolaudaci. Stavba už měla být hotová, podle mluvčího města Jiřího Lebiše se prodloužila hlavně kvůli počasí.
6: Stavba jako taková byla prodloužena až do 24. září, kde důvodem jsou hlavně následky smrště, které zasáhla Nový Bor. A popadané stromy zasáhly také prostor stavby cyklostezky a před pokračováním prací bylo nutné trasu vyčistit.
4: Cyklostezka povede z České Lípy do Nového Boru a bude mít 5 kilometrů. Termín oficiálního otevření zatím není známý. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se prodlouží o další 2 měsíce. Hotová by měla být v polovině srpna 2027. Podle náměstka primátora Adama Lnerta z Hnutí ANO je důvodem prodloužení změna technologie Energocentra. Termín otevření by podle něj zdržení nemělo ovlivnit. I nadále tak platí, že se bazén otevře příští rok v září. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný.
0: Počasí.
4: Během odpoledne by mělo být oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména na horách a na severu. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 17 až 20 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia. Vár bude většinou mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, na horách až čerstvý jihozápadní do 8 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné páteční poledne Ano, máme 4 minuty po 12, to znamená, že nám začínají písničky na přání a já tady na úvod pro vás mám pár takových vodítek, kterých se můžete chytit. Dnes slaví narozeniny Jaroslav Smolík. Vám to jméno možná nic neříká, možná ani on sám už neví, že se tak kdysi jmenoval, protože posledních 40 let ho známe všichni jako Jakuba Smolíka. No a kromě toho má dnes svátek Kryštof. O kapele Kryštof určitě nemusím ani mluvit, tu znáte všichni. To je tady taková malá inspirace pro písničky na přání a teď už se do toho můžeme pustit. Zdraví vás Filip Majsl.
0: Písničky na přání s Filipem Majslem.

Velký hitmaker Michal David nás uvítal v odpoledním čase, máme 8 minut po 12. a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Vy od této chvíle můžete volat na číslo 22 155 37 22, anebo nám můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. To je poslední dobou velmi oblíbená forma komunikace. No a my rovnou začneme oslavou těch dnešních narozenin Jakuba Smolíka. Stylově asi prvním hitem, nebo alespoň jedním z prvních hitů, které vydal pod svým uměleckým pseudonymem. Tak tedy Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Hezký poslech.

Tak jsme tady za Jakuba Smolíka, sfoukli svíčky na tom narozeninovém dortu a půjdeme rovnou na první přání. Zavolal nám pan Zdeněk a poprosil o písničku od Marty Kubišové, Depeše, pro manželku Miluši, která dnes slaví narozeniny. Vzkaz zní a tě zdravá, my k tomu samozřejmě doplňujeme všechno nejlepší, ale tak mimo vysílání pan Zdeněk pěl úplné chvalospěvy na svou ženu, že prý je úžasná, skvěle vaří, čiperná, zdravá, no to samozřejmě rádi slyšíme, jen ať to vydrží. Tak tady ještě jednou všechno nejlepší a tady je narozeninová písnička.

0: Do Českého rozhlasu Liberec dorazila depeše, kterou Marta Kubišová odeslala už před 60 lety a my hned po ní budeme plnit další přání a tentokrát už se bude jednat o plnohodnotný telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, já teda Šárka v Liberce. Takže dneska se dáme na severovýchod Libereckého kraje, takže zdravím Jablonec, Rychnov u Jablonce, Turnov, Harachov, Frýdlant, Jindřichovice a chtěla bych teda ještě aspoň popřát Dráčkům hezký víkend, klidnej a všem známým i Rokličovákům přeju krásný víkend i vám, ať se užijete ve zdraví.
0: No já moc krát děkuju. Samozřejmě krásný víkend i vám. Co vás čeká?
1: No já jsem chůva fajn, já hlídám pejska.
0: Aha.
1: On je takový bojácný, on nechce zůstat sám, takže...
0: Takhle, abychom si to ujasnili.
1: Je to takový omezenější, ale vyrazíme za babičkou určitě.
0: Abychom si to ujasnili, hlídáte nebo rozmazlujete?
1: No...
0: Od obojího trochu asi, že jo?
1: No.
0: Dobrá, no každopádně si hezky užijte víkend, mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Z Úval u Prahy dorazila do Českého rozhlasu Liberec kapela Divokej byl Lahůdky. Já nevím proč, ale u téhle písničky vždycky vidím sám sebe, jak stojím v bufetu u makartového stolu, láduju se pochoutkovým salátem s rohlíkem a vedle mě stojí umlousaný pán, upřelně mi hledí do talíře a ptá se, pane, vy už to nebudete. Jsou asociace, úplně jiné asociace má paní Zuzka, která nám napsala do písniček na přání. Prosím, zahrajte holkám do CISu písničku Týden končí, ať se dobře pracuje při pátku a líp ten čas uteče. Ano, hlavně ten víkend, aby rychle utekl a už, aby bylo zase pondělí, že?

Achil, Zachar, Bolek a týden končí. To je optimismu při pátečním odpoledni. No a v pondělí si budeme hrát Lásko mě ubývá sil, případně Pochod padlých revolucionářů. Teď ale budeme pokračovat v písničkách na přání. Tady už několikrát zaznělo slovo narozeniny a teď zarezonuje ještě minimálně dvakrát. Napsala nám paní Sylvie z Prahy, která upozorňuje, že dnes mají narozeniny dva mladší umělci s velkými hity. Oba je má prý ráda a dala nám vybrat. Za prvé je to Lukas Forshammer, který dnes slaví 38. narozeniny, jedná se o frontmana dánské kapely Lucas Graham a jejich největší hit se jmenuje Seven Years a slaví také americký písničkář Alex Warren, který má hit Ordinary. Tuhle písničku paní Sylvie posílá Krištofům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. My jsme tady nakonec sáhli po kapele Lucas Graham.

0: hrozou.
1: Teď jsme tady v Českém rozhlase Liberec opět zalovili v mošničce narozeninových přání kapela Lucas Graham a Seven Years a před námi je další přání, které je z kategorie těch v úvozovkách obyčejný, ale tak to může vypadat. Zahrajte prosím od Hanky Zagorové Řeku zázraků. Děkuji, Martin z Raspenavy.

Hana Zagorová, Řeka zázraků, 8 minut po půl jedné a pokračujeme dál. Do Českého rozhlasu Liberec došel další e-mail, který nám tady trochu zavařil. Napsal Adam, řečený Dráčátko, který uvádí: pošlete prosím Šárce z Liberce a mamince, ta je do večera v práci a přibrala také pracovní víkend, tak ať to utíká. No ona samozřejmě existuje, skupina Haha, nicméně od té tu máme pouze dvě písničky, Hvězda a Sněhulák, obě dvě jsou vánočně laděné. A já myslím, že na tyto písničky ještě tak úplně neuzrál čas, i když kdo je připraven, nebývá překvapen, že? Ale pak je také skupina Haha a ještě jedno H, tedy Hahaha, o jednu slabíku navíc, a ta má písničku Zůstaň v pohodě. Tak snad jsme to trefili.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Liberec, kapela Green Day a Wake Me Up When September Ends. To je vlastně taková ryze podzimní písnička. Asi abyste nezapomněli, že máme před sebou úplně poslední ryze letní víkend tohoto roku. Tak si ho krásně užijte. A někteří z vás si ho zřejmě opravdu chtějí užít se vším všudy. Napsala nám paní Jarmila z Benátek na Lízerou, která poprosila o jakoukoliv písničku od Queen, že mají před sebou s rodinou krásný víkend na kolech. No já si myslím, že když už máte ten víkend na kolech, k tomu se od Queen hodí jedna jediná písnička. Bicycle, bicycle.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Rokytnici nad Jizerou začalo hlasování v participativním rozpočtu. Chotyně nesouhlasí se zřízením kompostárny na svém území. Liberecká průmyslovka ode dneška slaví výročí 150 let od založení. Odpoledne bude oblačno s možností přehánky a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu, informovalo o tom město na webu. V letošním kole můžou lidé hlasovat například pro vybudování komunitní a bylinkové zahrady, hřiště pro starší děti anebo medvědí naučnou stezku. Hlasování potrvá do 5. října.
2: Radnice na vítězný návrh v participativním rozpočtu rozdělí 300 tisíc korun. Lidé mají dva pozitivní hlasy a jeden negativní. Projekt, který dostane od obyvatel nejvíc hlasů, bude vedení města posuzovat a do konce roku připraví stavbu. Letos nechalo město v rámci loňského participativního rozpočtu vybudovat Reus centrum. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Město Liberec zřídí v areálu bývalé skládky v Chotyni kompostárnu, a to i přesto, že vedení Chotyně s tím nesouhlasí. Liberecký magistrát v areálu, který vlastní, pronajme na 10 let 2 hektary společnosti SAP Mimoň. V tiskové zprávě to uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek ze Starostů pro Liberecký kraj. Chotyně s kompostárnou na území své obce nesouhlasila už dříve, hlavně proto, že kromě trávy a větví tam město Liberec chtělo vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty a pedagogy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost, říká učitelka a metodička prevence Martina Krotilová.
3: Jsme připravili spoustu různých zajímavých aktivit, bude třeba namátkou kvíz, prohlídky školy, no a samozřejmě kulturní program, takže tam potom bude koncert, kapely, občerstvení je nachystáno.
1: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie také upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména na horách a na severu. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 na nájezdu od Růžodolu stojí nepojízdné osobní auto. Projíždějte tudy opatrně. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
4: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Veselé a zdravě.cz. A to téma znělo...
5: Mdloby a mžitky.
4: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy, mikrosekundy, půl minuta?
8: No, sekundy. Ta existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty, nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková a to jako může ta být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Podle mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vlázou, tepny jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější, obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: přístupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v Chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Kritického sínu. No. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano. Které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se
2: tak
0: náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund.
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo.
2: Tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
0: to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská ji v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti omdlel z očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně. No
0: to se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk náhle tak štěstí rozraduje, že se mu ten
0: že
1: mozek překrví.
0: Milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivé.

0: Klasická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
1: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
0: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění, a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
1: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
0: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
1: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
0: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
1: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
0: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací, a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
1: Co to je?
0: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
1: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
0: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
1: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové. Vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
0: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
1: Ať se daří.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci začíná další omezení na průtahu městem. Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. Hudební festival Lípa muzika zavítá do České Lípy a Zákup. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
0: Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok.
3: Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, ji rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Ze zbytkové energie budou zásobeny některé městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji začal festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do Baziliky všech svatých v České Lípě na koncert britského vokálního ansámblu Voices 8. Zítra v Českolipské bazilice zahraje klavíristka Terezie Fialová. V neděli se v zámecké konírně v Zákupech představí folklorní zpěvačka a cymbalistka Zuzana Lapčíková. Celý program festivalu lidé najdou na webu lipamuzika.cz. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur, to je přes 360 miliard korun.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se místy ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou k 10 až 7 stupňům Celsia. Zítra očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, přes den většinou mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci se v Partizánské ulici střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak kolega Miroslav Holubec vám to víkendové počasí vymaloval ve veskrze pozitivních barvách a to se docela hodí, alespoň si hezky užijeme ten poslední letní víkend tohoto roku a užít se ho můžeme v Železném Brodě, kde se koná tradiční akce Skleněné město. Tam nás zavede regionální stopař krátce po čtvrt. Nejprve se ale vypravíme do přírody. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Jedná se o jeden z největších projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů a o tom bude mluvit už za pár minut kolegyně Jana Pavlíčková. Pak nás pochopitelně také čeká rubrika Co v učebnicích nebylo a dětská anketa. Filip Majslo vám přeje hezký poslech.

0: písnička, která rozhodně nestárne. Rangers a 500 mil. 500 mil je dálka, ovšem my rozhodně nemusíme tak daleko, zůstaneme v přírodě, v okolí Liberce. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Jedná se o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, tedy zhruba 75 milionů korun.
1: My jsme vytipovali 152 hektarů pozemků, zhruba polovina na české a polovina na německé straně.
2: Říká k projektu předseda libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
1: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole, mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zrealizovat opatření, které zvýší biodiverzitu. My zároveň pěstujeme některé vzácné dřeviny, jako je třeba tis červený, takže jsme dohodnutí s těmi vlastníky, že jim tam můžeme nasázet i tuto ohroženou dřevinu.
2: V plánu je také instalace budek pro ptáky a netopíry, zakládání remízku nebo obnova druhově pestrých luk, vysvětluje vedoucí Centra ochrany přírody Žitavských hor Henning Háze.
3: Některé louky jsou opravdu ve špatném stavu, jsou zarostlé nálety, druhově velmi chudé. Aby jsme je zlepšili, musíme je náletů zbavit. Také budeme sbírat semena vzácných rostlin odjinud, kde ještě rostou a přeneseme je na ty zanedbané louky, které potřebují oživit. Tím se také zlepší prostředí pro různé druhy brouků, hmyzu a podobně.
2: Společný česko-německý projekt představuje jednu z největších přeshraničních spoluprací v rámci ochrany přírody. K obnově je vybráno přes 80 lokalit v okolí Liberce a Žitavy. Některých akcí se bude moci účastnit i veřejnost.
3: Samozřejmě, nemůžeme jim půjčit bagr na zakládání mokřadů nebo jinou těžkou techniku, ale velmi se nám například osvědčila pomoc s lupinou neboli vlčím bobem. To je invazivní druh, který ničí druhovou rozmanitost. Její trhání nejlépe na počátku kvetení je přesně to, s čím nám může pomoct veřejnost.
2: Podle Jana Korytáře se za posledních 30 let životní prostředí v příhraniční oblasti hodně zlepšilo, k ideálu má ale stále daleko.
1: Podařilo se hodně vyčistit řeky, které byly v minulosti hodně špinavé. V Jizerkách nejsou kyselými dešti zničené lesy, takže tohle je dobré, ale biodiverzitu celkově se moc zlepšovat nedaří, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například olouky, a tím, jak obývá hospodářů, tak se vlastně ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny jakoby spousta druhů.
2: Plán obnovy 152 zanedbaných hektarů lesů, luk nebo mokřadů je rozložený na 2 roky. I pak ale chtějí čeští a němečtí ochránci přírody ve spolupráci dál pokračovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Řemeslná zručnost studentů i mistrů sklářů, také umělecká díla, která obdivuje celý svět a k tomu setkání výtvarníků, historiků, sběratelů a obdivovatelů křehké krásy. To je tradiční železnobrodský festival Skleněné městečko. Letos už v pořadí po 20. A v Železném Brodě právě vrcholí přípravy a na místě to sleduje regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze Železnobrodského náměstí. Vyjmenovat všechna místa, kde se v sobotu a v neděli můžete setkat se sklem, se nedá stihnout. A protože Skleněné městečko není jen o skle, vybereme jen pár nej. A to s vedoucí informačního kulturního střediska Alenou Matějkovou. Tak začněme třeba s sklářskou školou a přístupnými výrobními prostory.
3: Ve sklářské škole budou přístupny všechny učební obory, a to znamená 6 učebních oborů uměleckého a 3 obory technického. Takže si lidi můžou vyzkoušet rytí skla, pískování, malování na sklo, můžou navštívit i sklářskou huť, kde si můžou vyfouknout u sklářské pece Hedvika. No a každopádně, kdo si chce sklářskou školu osahat úplně nejvíc, tak se může přihlásit a vyzkoušet si talentovky na nečisto.
2: A něco z firem, které tady fungují a nechají nahlédnout do tajů své výroby?
3: Tak mezi firmy, které tady fungují, patří firma Detesk. Ta nechá po dlouhé době nahlédnout pod pokličku svého umění na klubu na Poříčí. A potom firma DT Glass, která zve své návštěvníky do pobočky na Tipeřské ulici.
2: A je tady i spousta dalších menších firmiček a jednotlivců a i k ním se můžete podívat. Podívejme se ještě na pár výstav.
3: Výstavy budou v muzeu, tam bude zahájen další ročník letní sklářské dílny, vernisáží v sobotu ve 3 hodiny a moc hezká výstava je v galerii Vlastimila Rady, která se jmenuje Dobrý ročník.
2: Ke Skleněnému městečku samozřejmě patří stánky, a to nejen se sklem, kde budou?
3: Stánky budou na Velkém náměstí, na Malém náměstí, v Husově ulici a opravdu nebudou jenom se sklem, bude tady keramika, proutěné zboží, oblečky, nějaké samozřejmě občerstvení, různé zboží tady všeho druhu.
2: A když už jsme zmiňovali Malé náměstí, tak se samozřejmě musíme podívat i na pódium, které už tam stojí a právě teď se tam chystá. Hlediště, bude tam kulturní program, vypíchněme něco z toho?
3: Určitě bych pozvala na Petru Černockou a Jiřího Pracnýho. Ty začínají ve 12.30 v sobotu a potom na neděli Honza Budař ve 3 hodiny.
2: Taková velká akce jako Skleněné městečko samozřejmě přináší i jistá omezení, především dopravní.
3: Ano, uzavřena je kompletně ulice Husova a objízdná trasa je po ulici Obránců míru. Samozřejmě je problém tím pádem i s parkováním, takže my doporučujeme parkovat buď u koupaliště, to je právě na ulici Obránců míru, anebo potom na Poříčí.
2: A ještě jedna taková zajímavost, bude tady jezdit vlastně historická doprava?
3: Ano, právě z Poříče, kde je Muzeum socialistických vozů, se můžete na Velké náměstí dopravit historickým autobusem.
2: Tak přijďte v sobotu a v neděli do Železného Brodu zažít festival Skleněné městečko, jehož mediálním partnerem je Český rozhlas Liberec.
1: Mockrát děkujeme za pozvání, Jaroslave. Úplně si mě navnadila, věřím tomu, že nejenom mě. Jestli pak jsi si fouknul do Píšťaly?
2: Já už párkrát ano a vždycky, když je možnost, tak si to nenechám ujít.
1: A co z toho vzešlo, jestli se můžu zeptat?
2: Pokus o kuličku, ale kulička ne.
1: No moc krát děkuju, přeju krásný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou a naviděnou na Skleněném městečku.
1: Do Železného Brodu vás takto srdečně pozval náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: oči.
1: V Českém rozhlase Liberec Lucie Bílá, to je stále v dobrém slova smyslu takové tornádo té naší hudební scény. Mimochodem, když už je řeč o živlech, nějak jsem si vzpomněl na svou tetu, jak si v 80. letech ze Sovětského svazu přivezla vysavači. Jmenoval se Tajfun a ten název byl naprosto výstižný, protože u vysávání museli být dva. Jeden vysával a druhý držel nábytek. A když už mluvíme o těch neskrotných živlech, máme před sebou rubriku Co v učebnicích nebylo a dnes na téma tsunami. Jestli pak víte, jak rychle mohou takové vlny tsunami být? To je jedna z otázek, na kterou vám teď odpoví Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec přispěl svojí troškou do mlýna k té páteční odpolední pohodě Jiří Korn, což je samozřejmě skvělý zpěvák, také hudebník, tanečník, moderátor, herec, showman a kulečníkový šampion. Prostě takový všestranný, skoro by se dalo říct, renesanční člověk. A to všechno zvládá i přesto, že v květnu oslavil už 77. narozeniny. To takový Jakub Smolík, který slaví narozeniny dnes, je proti němu úplný koloušek. To bude teprve 67. My samozřejmě na dálku přejeme všechno nejlepší. Ovšem Jakub Smolík není jediný, kdo slaví narozeniny. Před 175 lety vyšlo první číslo deníku The New York Times. Je pravda, že tehdy se ty noviny jmenovaly The New York Daily Times. Svůj současný název získali až o 6 let později. Ale jestli pak vědí předškoláci, co to vlastně ty noviny jsou a co se v nich můžeme dočíst? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to jsou noviny?
2: Noviny jsou, že tam je něco napsaného, co se třeba stalo, by to lidi věděli, by se havarovali.
3: Něco novýho.
4: Je to ve sklánce.
1: A co se v novinách píše?
2: V novinách se třeba píše, že třeba vybouchla sopka.
3: Píše se to tam, že něco je zajímavého a něco nevíš.
5: Teď se prodává třeba dům.
6: Se prodává auto.
7: Jako třeba něco v Robloxu, jako něco na PlayStationu se stalo. Že na Roblox, že PlayStation se poškodil.
1: A kdo do novin píše?
2: Novinář. Novinář, který zná všechny věci.
3: Novinář, co maluje obrazy a nebo ví, co má dělat.
5: Novinář, jaký dělá dopisy.
1: Kde si můžete noviny koupit?
8: Já vím.
2: Nikde v knihkupectví.
5: V papírnictví.
3: V krámnu.
5: Tafice.
1: Čtete doma noviny?
2: Můj táta ne, ale děda jo.
3: Můj děda.
5: Můj taky děda.
2: Moje babička.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Hrádek nad ní jsou podá trestní oznámení kvůli poškození Schubertovy vily. V nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. Dnes začala podzimní akce Ukliďme svět. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na více než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
4: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
3: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Dnes a o víkendu se uskuteční celorepublikový podzimní úklid v rámci kampaně Ukliďme svět, pořádá ho Český svaz ochránců přírody. V Libereckém kraji dnes lidé uklízejí centrum Jablonce nad Nisou. Zítra se zájemci můžou připojit k úklidu centra Liberce, v neděli můžou dorazit do Lučan nad Nisou. Jak se k akci přidat, vysvětluje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
5: Na našem webu je mapa, kde jsou úklidy všechny zaznamenány. Stačí vlastně zavolat tomu organizátorovi a domluvit se s ním, že dorazíte na úklid.
3: Tímto víkendem akce nekončí. Další úklidy jsou naplánované na celý podzim. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí. Český prezident ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolu mluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009 a prezident Pavel navštívil Jordánsko před 2 lety.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se místy ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou až k 7 stupňům. Zítra očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno a nejvyšší teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je až do dnešní půlnoci uzavřená ulice Vojanova, objížďka vede ulicemi Americká, na bojišti Švermova a Uralská.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jak tak koukám do scénáře následující hodiny, já bych si dal chlebíček, ale nemohu, protože to bychom museli techniku ve studiu obložit vychslajvantem. Mně totiž vždycky minimálně polovina těch ingrediencí z chlebíčků popadá. Ale takový chlebíček může být i daleko nebezpečnější. Možná si z hodin dějepisu vybavíte takzvanou chlebíčkovou aféru. Ta se odehrála přesně před 85 lety. Odbojáři tehdy otrávili novináře, kteří kolaborovali s nacisty, a na to vám dáme vzpomenout krátce po čtvrt. Nejprve se ale podíváme do Dox na Českolipsku, kde probíhá rekonstrukce památníku Karla Hynka Máchy, tedy probíhá. Ona se zastavila, zatím ještě úplně neleží, ovšem jestli se ještě někdy rozběhne a kdy to bude, to možná nastíní kolega Jiří Jelínek už za pár minut. K tomu pro vás budeme mít další díl řidičské abesedy a také pozvánku do ski areálu Ještěd, kde se o víkendu koná Drakiáda. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Páteční odpolední pohodě v Českém rozhlase Liberec, Petr Spálený, máme 12 minut po 15. a my se teď budeme věnovat rekonstrukci památníku Karla Hynka Máchy. Ta akce tak trochu připomíná variaci na indiánský běh, chvíli běží, chvíli stojí. Památník Karla Hynka Máchy v Doxech na Českolipsku zůstane zavřený nejméně do roku 2028. Stavební práce se po dokončení nové šindelové střechy zastavily. Liberecký kraj teď uvolnil peníze na vypracování projektu přestavby interiérů. Budova z roku 1669 má kromě expozice o Máchovi nově nabídnout také ubytování v romantickém duchu.
1: No, tak tady to vypadá teda.
2: Tady to vypadá, že jo. Asi ještě dlouho vypadat bude.
1: Říká vedoucí památníku Jaroslava Vondrová. Protože tady jsou staré válendy, i když nevypadají úplně jako nějak na pohled příšerně.
2: Ale ještě ve formě, ale ten náš projekt nového ubytování zážitkového teda je určitě nevyužije.
1: Oni jsou tady takhle pod igelity. Stejně jako plno dalších věcí ve všech místnostech tohohle památníku. S pracemi se postupuje od zhora. První na řadu přišla střecha. Ta je ze štípaných dřevěných šindelů. Měnit se muselo také plno trámů, které byly napadené dřevokazními houbami a hmyzem. V druhé etapě se kompletně přebuduje ubytování pro hosty.
2: Jedno to apartmá bude věnováno Máchovi, to druhé apartmá hraběnci Christiáni z Valdštejna a Wartenberka, abychom připomněli významnou regionální spisovatelku a básnířku. A ty pokoje budou tematicky. Ten jeden například bude odkazovat na původní význam této budovy, tedy špitál, takže to bude pokoj bylinkářky.
1: Přichází také ředitel vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který právě s krajem řešil následné financování samotné stavby. Pevný příslib zatím nemá.
3: A tak to je, no. Takže podle odhadu současného bychom potřebovali tak asi 12 milionů, že jo? Jenom na stavební úpravy, protože se musí udělat samozřejmě jak přízemí částečně, tak hlavně se musí udělat druhé patro.
1: Aha. A plus stavební. Teda pak ty třeba vybavení těch pokojů
3: a pak samozřejmě
1: a tak dále,
3: pak je další položky jsou vybavení těch pokojů, expozice jako taková, že jo, ta expozice dole, nebo celý to, ten expoziční prostor a areál, je prostě zase nějakou částku 17 milionů, že jo.
1: Termín dokončený v tuhle chvíli nedokážeme říct.
3: To ví jen on.
1: Dodává Zdeněk Vitáček. Optimistický odhad dokončení je v roce 2028. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Máme 15 hodin 23 minut a stále ladíte páteční odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Kolaboranti se najdou za každého režimu, ale za každého režimu se najdou i odbojáři. Ovšem následující příklad je hodně ojedinělý, a to i v mezinárodním měřítku. Před 85 lety měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra. Došlo k ní 18. září 1941 a dodnes je považována za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi někdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávěl a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
4: Vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany, navíc je pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
4: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

Společnost vám dělá stále Český rozhlas Liberec a zatímco tady prospěvovala Helena Vondráčková, já jsem na webu města Hejnice našel informaci, která asi nepotěší řidiče, ale zase by mohla potěšit cyklisty, ale tak už to zpravidla bývá při střetu cyklistů a motoristů. Zítra se koná další ročník cyklistického závodu Road Classic Ještěd, který vede i okolím Hejnic, Lázní Libverda a Bílého potoka pod Smrkem. No a v době od 12:30 odpoledne do zhruba 3:00 odpoledne se tak na Frýdlantsko a opačně dostanete pouze od Liberce přes Chrastavu a silnici na Frýdlant. Objížďky budou pochopitelně vyznačené a na trati budou provoz regulovat hasiči i policisté a také organizátoři závodu, ale buďte na to určitě připraveni. Motoristům přeju šťastnou cestu a cyklistům sportu zdar.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec, už máme 18. září, to znamená, že konec léta pomalu klepe na vrata. Já už jsem několikrát zmiňoval, že máme před sebou vlastně poslední letošní letní víkend. No a jak říká jeden slogan, léto na Ještědu ještě nekončí, i když je pravda, že na neděli si na Ještědu připravili zábavu, která tak trochu předznamenává ten podzim. O co se jedná, to probereme s Monikou Petráskovou z marketingového oddělení Ski Areálu Ještěd. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, těší mě.
0: Já jsem to tak trochu zahalil rouškou tajemství, na vás je, abyste vlastně tu roušku sundala a prozradila, na co se tedy ve Ski Areálu Ještěd můžeme v neděli těšit.
1: Tuto neděli 20. září se u nás ve Ski Areálu koná drakiáda, loučení s létem. Každý může v tento den přijít pouštět draka a zároveň tento den máme připravený doprovodný program.
0: No ten program určitě probereme důkladněji. Teď bychom si snad mohli říct, od kolika do kolika vlastně ta akce bude probíhat.
1: Akce se koná od 10 hodin do 16 hodin.
0: No a teď se pojďme podívat na samotný program. Bude se tam třeba, co se týče těch draků, také soutěžit? To bývá docela dobrým zvykem na takových akcích.
1: Ano, ano, budeme mít vyhlášenou soutěž o draka. Jedná se o nejkrásnějšího draka, nejlépe letajícího draka a taky nejlépe nejkrásnějšího vyrobeného draka, protože součástí akce budou taky dílničky pro děti.
0: No a vrabci, i když v tomto případě možná spíš draci, cvrlikali, že se tam u vás bude také sportovat.
1: Ano, bude se taky sportovat, bude se tady konat dětský MTB Cup, jsou to závody horských kol pro malé bajkery. Registrace už probíhá a myslím si, že ten, kdo bude chtít, myslím si, že tam se lze registrovat i na místě.
0: A jinak je to možné třeba i přes webové stránky?
1: Určitě přes webové stránky organizátora. Je to dětský MTB Cup. Určitě odkaz najdete na našich stránkách přímo v drakiádě skies.cz a dětský MTB Cup má registraci na stránkách dětskymtbcup.cz.
0: No a všichni samozřejmě v regionu víme, že ta velká lanovka na Ještěd nejezdí už nějaký ten pátek, ale další lanovky tam jsou, jestli pak se můžeme svést?
1: Ano, určitě, jezdí nám tady lanovka Skalka a tento den na tuhle drakiádu mají všechny děti do 18 let, které přijdou s drakem, jízdu lanovku zdarma. Stačí jenom ukázat draka u nás na pokladně v infocentru a dostanou jízdenku.
0: Říká Monika Petrásková ze Ski Areálu Ještěd. Já jenom připomínám, že ta drakiáda na Ještědu proběhne tuto neděli, tedy 20. září mezi 10. a 16. hodinou. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, ať se zbytek léta vydaří, ať také šťastnou nohou vstoupíte do toho podzimního času a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Českém rozhlase Liberec Alan Parsons Project. Mimochodem, Alan Parsons je zvukař z londýnského Abbey Road a kromě jiného pracoval třeba také na slavném albu kapely Pink Floyd Dark Side of the Moon, ale to jen tak na okraj. Teď hudbu necháme na chvíli odpočívat a půjdeme se podívat na silnice, jak bývá touto dobou na vlnách Českého rozhlasu Liberec zvykem. Mně se docela líbí, jak i k policistům dorazila moderní technologie, ne snad, že by měli motorizované obušky, ale třeba policie už při kontrole provozu na silnicích využívá drony a o tom bude v řidičské abecedě řeč zítra. Teď si samozřejmě také osvěžíme pravidla silničního provozu, to rozhodně není na škodu, ať je za volantem bezpečněji. My vám až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje a dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
2: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že

0: se pak děje dál?
1: To skončí na místně příslušném správním úřadu, anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
0: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
1: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Liberec vybuduje i přes nesouhlas obce kompostárnu v Chotyni. Turnov zjišťuje zájem o bydlení v nově stavěném domě. Liberec neplánuje navýšit počet asistentů prevence kriminality. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V Chotyni na Liberecku vznikne nová kompostárna. I přes nesouhlas obce ji tam vybuduje město Liberec. Podle mluvčího libereckého magistrátu Jana Krále bude v areálu bývalé skládky, ten město Liberec vlastní. Kompostárnu bude provozovat společnost SAP Mimoň, které město pozemek na 10 let pronajme. V provozu má být na jaře 2027.
2: Kompostárnu chtěl liberecký magistrát v Chotyni zřídit už před 3 lety. Vedení obce se ale bránilo. Kromě trávy a větví tam totiž chtěl Liberec vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Aktuálně má být v místě pouze kompostárna. Podle nezávislé starostky Ivany Morgensternové ale o jejím vzniku s obcí nikdo nejednal. V případě, že bude kompostárna obyvatele obtěžovat, udělá podle ní obec všechno proto, aby byla zrušena. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Turnově můžou radnici sdělit, jestli mají zájem bydlet v novém bytovém domě. Město ho staví v ulici 5. května vedle Alzheimer centra. Dům bude určený pro lidi pracující v důležitých profesích, například zdravotníky nebo učitele. Zájemci se můžou vyjádřit v anketě na městském webu.
3: Stavba bytového domu začala letos na jaře. Bude mít 15 menších bytů s balkónem a podzemním parkovištěm. Náklady dosahují 17 milionů korun. Téměř polovinu zaplatí státní dotace na dostupné bydlení. Proto pronájem můžou získat pouze určité skupiny obyvatel. Anketa je anonymní a zatím se nejedná o žádost o pronájem. Pro tyto účely město vytvoří samostatnou webovou stránku. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Liberec nebude v tomto roce navyšovat počet asistentů prevence kriminality, a to ani přesto, že na to získal přes 1 000 000 korun od ministerstva vnitra. V minulosti mělo 100-tisícové město až 10 asistentů, nyní jich je 5. Podle radnice jde o domluvený kompromis koalice. Nepočítala se zvýšením jejich počtu ani v žádosti o státní dotaci a také nebylo jisté, zda město tuto dotaci získá v příštích letech. Asistenti prevence kriminality například pomáhají monitorovat problematické lokality a předcházet konfliktním situacím. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil také 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale také spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se od místy ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou až k 7 stupňům. Zítra očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená a neprůjezdná ulice Krajinská. Tato uzavírka potrvá do konce září tohoto roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, děkuji.
4: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: my jsme pozvali Uršovu Klukovou. Ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády.
1: Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi,
1: já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Sestavy! Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladumorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělal lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořek, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešný luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čeče, ale ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změna. Lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
4: Taky.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, a no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbohu.
2: Tak jo, děkujeme. Hezký
3: víkend.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den, paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Vezdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křestní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně no. Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já do vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu někoho okřikovat. Musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě sfískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: si
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Byla aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kraťoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Uh-huh. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello Dolly. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď ano. Česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurčo, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Hele,
6: no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Pánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si ale dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy.
5: Takže 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral bych horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý den.
8: A volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
8: Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: v Humoriádě. To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: měl... Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: Ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to Zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Bylo tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Haló, haló, haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak strumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Aha. Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Haló, tady krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina,
3: aha.
5: Vyšší zdravotnická škola.

0: maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou. Jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem neviděla.
1: No tak až to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Diplomatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Polovinu rekonstrukce vodní elektrárny v Turnově pokryje dotace. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. Jablonec nad Nisou oslavuje 160 let od povýšení na město. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Turnov získal dotaci na rekonstrukci vodní elektrárny. Dotace činí 22,5 milionu korun, což je skoro polovina všech nákladů potřebných na opravu. Město o tom informovalo na sociální síti. Opravy by měly být hotové přibližně za rok.
5: Městská teplárenská Turnov, která má elektrárnu v majetku, ji rekonstruuje a nechává tam nainstalovat nové moderní technologie. Elektrárna bude elektrickou energií zásobovat především nedaleký sportovní areál s koupalištěm v Maškově zahradě. Ze zbytkové energie budou zásobeny některé městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. V Jablonci nad Nisou dnes začaly dvoudenní oslavy 160. výročí od povýšení na město. Na Mírovém náměstí u radnice budou po oba dva dny prodejní stánky a také kulturní program. Návštěvníky čekají třeba moderní cirkus nebo koncerty. Zazní jazz, folk, punk rock nebo country. V sobotu můžou lidé v rámci oslav zdarma navštívit téměř 30 jabloneckých památek, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
6: Do oslav 160. výročí zahrneme i Den evropského dědictví. Jsou tam i nové památky, jako nově se otevře třeba vila, kde je vzorkovna Preciozy, otevře se remiza.
4: Program oslav začíná vždy v 9 hodin ráno. Dnes potrvá do 20 hodin, v sobotu bude o 2 hodiny kratší. Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4, zasahuje tam 23 jednotek. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se místy ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra přes den očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Příjemné páteční odpoledne 18. září, jsou 4 minuty po 17. a na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná den v kraji. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Rekonstrukce památníku Karla Hynka Máchy v Doksech na Českolipsku se zastavila, kdy bude pokračovat, zatím není jasné. A na libereckém Ještědu v neděli proběhne drakiáda. I o tom budeme mluvit v následující hodině, kterou už za pár okamžiků otevře Miroslav Holubec souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Nezbytnost oprav zdůraznil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: By mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu.
1: Další informace se dozvíte už za okamžik v našem vysílání. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku můžou hlasovat o nejlepším návrhu letošního participativního rozpočtu. Informovalo o tom město na svém webu.
3: Radnice na vítězný návrh v participativním rozpočtu rozdělí 300 tisíc korun. Projekt, který dostane od obyvatel nejvíc hlasů, bude vedení města posuzovat a do konce roku připraví stavbu.
1: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla nedávno město na více než 40 milionů korun. Dnes a o víkendu probíhá celorepublikový podzimní úklid v rámci kampaně Ukliďme svět. V Libereckém kraji dnes lidé uklízeli centrum Jablonce nad Nisou. Zítra se zájemci můžou připojit k úklidu centra Liberce a v neděli můžou dorazit do Lučan nad Nisou. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty a pedagogy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: O nadcházejícím víkendu už se budeme loučit s létem. Jestli to loučení bude slunečné, nebo nás už bude připravovat na blížící se podzim, to zjistíme od Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera a noci. Co nás v Libereckém kraji čeká?
2: Tady se uděláme aktuálně na oblohu, tak máme většinou velkou oblačnost a ta by nám měla během večera ubývat, a to na polojasno až skoro jasno, a vlastně tak budeme mít i v noci, a k ránu se nám místy vytvoří i mlhy a ranní minimální teploty nám klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia a zejména v údolích tam může být až okolo 5 stupňů Celsia a na horách tam očekáváme od 7 do 4 stupňů Celsia a v mrazových kotlinách může být ojediněle i méně.
1: No a jaká tedy bude poslední letošní letní sobota?
2: Tak zítřejší den by měl být většinou slunečný ráno a dopoledne očekáváme, že se vyskytnou místy ještě mlhy, ale jinak bude převažovat polojasno a odpoledne a večer může být přechodně místy i více oblačnosti. A co se týče zítřejších nejvyšších denních teplot, tak ty očekáváme od 18 až do 21 stupňů Celsia a na horách tam od 13 do 16 stupňů Celsia a vítr nám bude zítra poukat mírný, jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No to je počasí, které by se spíš hodilo na neděli. Já jsem v úvodu zmiňoval, že v neděli bude na Ještědu drakiáda a tam by se hodilo slunečné a lehce větrné počasí. Bude taková neděle?
2: Tak v neděli to vypadá, že bychom ještě ráno dopoledne měli mít na obloze většinou oblačnou, ale pak nám začne přibývat oblačnost a vyskytne se zřejmě na většině území déšť nebo přehánky, ale večer to vypadá, že by srážky a oblačnost měly ubývat. Co se týče nedělních teplot, tak ty nejvyšší očekáváme od 17 do 21 a vítr ten by měl ráno foukat slabý, ale během dne by se měl rozfoukat na mírný jeho západní a západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer se bude ten vítr měnit na severozápadní.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Děkuju, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec, pěkně zvesela Jana Kratochvílová, mám ráda tvůj smích. No já bych řekl, že některým řidičům v Liberci ode dneška ten smích na rtech zamrzne. Cestu Libercem ode dneška totiž omezili další stavební práce na průtahu městem. Ředitelství silnic a dálnic opravuje na silnici 35 v Liberci dva úseky, oba od letošního léta. Řidiči by měli počítat se zdržením a kolonami. Nová omezení totiž sníží počet jízdních pruhů. To i další změny představila v dopolední podještědem s Ivetou Kalátovou redaktorka Anna Podhorná.
1: Nová omezení se týkají oprav dvoukilometrového úseku silnice 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou. Pro jednodušší představu se jedná o úsek mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na kruhový objezd v Doubí.
2: A jak tedy stavební práce ovlivní provoz v těchto místech?
1: Dosud tam řidiči jezdili dvěma pruhy ve směru na Turnov a jedním ve směru na Děčín. Ten je ale od dnešního dne úplně uzavřený. Doprava je tak vedena v režimu 1+1 v jízdním pásu z Liberce na Turnov. Uzavřený je také nájezd v Doubí a exit 23 na ulici České mládeže, a to do poloviny října. Pak se na měsíc uzavře druhý směr. Řidiči tak obousměrně budou opět jezdit v jednom pásu, a to v nově opraveném směrem na Děčín. Musí proto počítat se zdržením a kolonami, a to především v časech dopravní špičky.
2: Proč se vůbec silnice opravuje?
1: V úseku skončila první etapa, v té dělníci vyměňovali ve středovém dělícím pásu kanalizaci. S tou byly podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla problémy při velkých deštích a hrozila rizika, například aquaplaning. Stavbaři vymění také svodidla, ta nová z betonu zamezí oslňování řidičů protijedoucími auty nebo osvětlením silnice. Důvod, proč se postupně uzavřou oba pásy, je pokládka nového asfaltu, vysvětluje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Ten nový pohled na rekonstrukce silnice takový, že pokud možno šetřit životní prostředí, tak provedeme recyklaci Zahorka, kterou jsme loni prováděli na D10 do Svijan, takže to bude Zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
1: Nový asfalt zajistí obnovení protismykových vlastností vozovky.
2: A víš, kdy řidiči opět projedou úsekem bez omezení?
1: Současná omezení potrvají podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla dva měsíce. Rýdl dodává, nakolik rekonstrukce vyjde.
4: Smlouvu jsme podepsali za 107 milionů korun. Drtivou většinu prací uděláme ještě letos. Část prací, ale velmi krátká a nikoliv náročná, pokud jde o dopad do dopravy, nám zbyde na jaro, ale to budou zhruba maximálně 2 týdny.
1: Jarní práce se budou týkat okolí obchodního centra Nisa, příjezd k němu totiž musí být při uzavírce zachován.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, máme minutu po půl šesté a na chvíli si při dnešním pozdním odpoledni také odskočíme do přírody. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Jedná se o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur. Tedy zhruba 75 milionů korun.
1: My jsme vytipovali 152 hektarů pozemků, zhruba polovina na české a polovina na německé straně.
2: Říká k projektu předseda libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
1: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zrealizovat opatření, které zvýší biodiverzitu. My zároveň pěstujeme některé vzácné dřeviny, jako je třeba tis červený, takže jsme dohodnutí s těmi vlastníky, že jim tam můžeme nasázet i tuto ohroženou dřevinu.
2: V plánu také instalace budek pro ptáky a netopíry, zakládání remízku nebo obnova druhově pestrých luk, vysvětluje vedoucí Centra ochrany přírody Žitavských hor Henning Háze.
3: Některé louky jsou opravdu ve špatném stavu, jsou zarostlé nálety, druhově velmi chudé. Aby jsme je zlepšili, musíme je náletů zbavit. Také budeme sbírat semena vzácných rostlin odjinud, kde ještě rostou a přeneseme je na ty zanedbané louky, které potřebují oživit. Tím se také zlepší prostředí pro různé druhy brouků, hmyzu a podobně.
2: Společný česko-německý projekt představuje jednu z největších přeshraničních spoluprací v rámci ochrany přírody. K obnově je vybráno přes 80 lokalit v okolí Liberce a Žitavy. Některých akcí se bude moci účastnit i veřejnost.
3: Samozřejmě, nemůžeme jim půjčit bagr na zakládání mokřadů nebo jinou těžkou techniku, ale velmi se nám například osvědčila pomoc s lupinou neboli vlčím bobem. To je invazivní druh, který ničí druhovou rozmanitost. Její trhání nejlépe na počátku kvetení je přesně to, s čím nám může pomoct veřejnost.
2: Podle Jana Korytáře se za posledních 30 let životní prostředí v příhraniční oblasti hodně zlepšilo, k ideálu má ale stále daleko.
1: Podařilo se hodně vyčistit řeky, které byly v minulosti jakoby hodně špinavé. V Jizerkách nejsou kyselými dešti zničené lesy, takže tohle je dobré, ale biodiverzitu celkově se moc zlepšovat nedaří, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například olouky, a tím, jak ubývá hospodářů, tak se vlastně ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny jakoby spousta druhů.
2: Plán obnovy 152 zanedbaných hektarů lesů, luk nebo mokřadů je rozložený na 2 roky. I pak ale chtějí čeští a němečtí ochránci přírody ve spolupráci dál pokračovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Tak takto opěvovala Prahu skupina Opěta Radeček společně s Moravskou filharmonií 7 minut po půl šesté, ale všude dobře, doma nejlíp, a my se vracíme v rámci Dne v kraji do našeho Libereckého kraje. Památník Karla Hynka Máchy v Doxech na Českolipsku zůstane zavřený nejméně do roku 2028. Stavební práce se po dokončení nové šindelové střechy zastavily a Liberecký kraj teď uvolnil peníze na vypracování projektu přestavby interiérů. Budova z roku 1669 má kromě expozice o Máchovi nově nabídnout ubytování v romantickém duchu.
1: No, tak tady to vypadá teda.
2: Tady to vypadá, že jo. Asi ještě dlouho vypadat bude.
1: Říká vedoucí památníku Jaroslava Vondrová. Protože tady jsou staré válendy, i když nevypadají úplně jako nějak na pohled příšerně.
2: Ale ještě ve formě, ale ten náš projekt nového ubytování zážitkového teda je určitě nevyužije.
1: Jsou tady takhle pod igelity. Stejně jako plno dalších věcí ve všech místnostech tohohle památníku. S pracemi se postupuje od zhora. První na řadu přišla střecha. Ta je ze štípaných dřevěných šindelů. Měnit se muselo také plno trámů, které byly napadené dřevokaznými houbami a hmyzem. V druhé etapě se kompletně přebuduje ubytování pro hosty.
2: Jedno to apartma bude věnováno Máchovi, to druhé apartma hrabince Christiáně z Valdštejna a Wartenberka, abychom připomněli významnou regionální spisovatelku a básnířku. A ty pokoje budou tematicky. Ten jeden například bude odkazovat na původní význam této budovy, tedy špitál, takže to bude pokoj bylinkářky.
1: Přichází také ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který právě s krajem řešil následné financování samotné stavby. Pevný příslib zatím nemá.
3: A tak to je, no. Takže podle odhadu současného bychom potřebovali tak asi 12 milionů, že jo? Jenom na stavební úpravy, protože se musí udělat samozřejmě jak přízemí částečně, tak hlavně se musí udělat druhé patro.
1: Aha. A pak ty třeba vybavení těch pokojů.
3: A pak samozřejmě pak je to další položky, jsou vybavení těch pokojů, expozice jako taková, že jo, ta expozice dole, nebo celý to, ten expoziční prostor a areál, je prostě zase nějakou částku 17 milionů, že jo.
1: Ano. Termín dokončený v tuhle chvíli nedokážeme říct.
3: To ví jen on.
1: Dodává Zdeněk Vitáček. Optimistický odhad dokončení je v roce 2028. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Ten pátek se nám pomalu sune, řečeno hokejovou terminologií, do třetí třetiny a my tady pro vás teď máme jedno víkendové lákadlo. Řemeslná zručnost studentů i mistrů sklářů, také umělecká díla, který obdivuje celý svět a setkání výtvarníků, historiků, sběratelů a obdivovatelů křehké krásy. To je tradiční železnobrodský festival Skleněné městečko. Letos v pořadí už 20. V Železném Brodě právě vrcholí přípravy a na tamním náměstí je sledoval regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Vyjmenovat všechna místa, kde se v sobotu a v neděli můžete setkat se sklem, se nedá stihnout. A protože Skleněné městečko není jen o skle, vybereme jen pár nej. A to s vedoucí informačního kulturního střediska Alenou Matějkovou. Tak začněme třeba s sklářskou školou a přístupnými výrobními prostory.
2: Ve sklářské škole budou přístupny všechny učební obory, a to znamená 6 učebních oborů uměleckého a 3 obory technického. Takže si lidi můžou vyzkoušet rytí skla, pískování, malování na sklo, můžou navštívit i sklářskou huť, kde si můžou vyfouknout u sklářské pece Hedvika. No a každopádně, kdo si chce sklářskou školu osahat úplně nejvíc, tak se může přihlásit a vyzkoušet si talentovky na nečisto.
1: A něco s firem, které tady fungují a nechají nahlédnout do tajů své výroby?
2: Tak mezi firmy, které tady fungují, patří firma Detesk. Ta nechá po dlouhé době nahlédnout pod pokličku svého umění na klubu na Poříčí. A potom firma DT Glass, která zve své návštěvníky do pobočky na Těpeřské ulici.
1: A je tady i spousta dalších menších firmiček a jednotlivců a i k ním se můžete podívat. Podívejme se ještě na pár výstav.
2: Výstavy budou v muzeu, tam bude zahájen další ročník letní sklářské dílny, vernisáží v sobotu ve 3 hodiny a moc hezká výstava je v galerii Vlastimila Rady, která se jmenuje Dobrý ročník.
1: Ke Skleněnému městečku samozřejmě patří stánky, a to nejen se sklem, kde budou?
2: Stánky budou na Velkém náměstí, na Malém náměstí, v Husově ulici a opravdu nebudou jenom se sklem, bude tady keramika, proutěné zboží, oblečky, nějaké samozřejmě občerstvení, různé zboží tady všeho druhu.
1: A když už jsme zmiňovali Malé náměstí, tak se samozřejmě musíme podívat i na pódium, které už tam stojí a právě teď se tam chystá. Hlediště, bude tam kulturní program, vypíchněme něco z toho?
2: Určitě bych pozvala na Petru Černockou a Jiřího Pracnýho. Ty začínají ve 12.30 v sobotu a potom na neděli Honza Budař ve 3 hodiny.
1: Taková velká akce jako Skleněné městečko samozřejmě přináší i jistá omezení, především dopravní.
2: Ano, uzavřena je kompletně ulice Husova a objízdná trasa je po ulici Obránců míru. Samozřejmě je problém tím pádem i s parkováním, takže my doporučujeme parkovat buď u koupaliště, to je právě na ulici Obránců míru, anebo potom na Poříčí.
1: A ještě jedna taková zajímavost, bude tady jezdit vlastně historická doprava?
2: Ano, právě z Poříče, kde je Muzeum socialistických vozů, se můžete na Velké náměstí dopravit historickým autobusem.
1: Tak přijďte v sobotu a v neděli do Železného Brodu zažít festival Skleněné městečko, jehož mediálním partnerem je Český rozhlas Liberec.
0: Ano, závěr dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec byl velmi estetický, tedy ve Skleněném městečku. A jak budeme pokračovat dál? Samozřejmě, že vás čekají zprávy, které pro vás na 18. hodinu připravuje Miroslav Holubec. No a pak zálety Aleny Zárybnické, která přivítá u mikrofonu moderátorku AZ kvízu a dětskou psycholožku v jedné osobě Evu Machourkovou. A co pro vás máme na sobotu 19. září? Navštívíme kromě jiného Jablonec na Nisou, kde se poprvé otevřela i soukromá Gevízova vila ředitele Preciozy Ludvíka Karla. Zavítáme také do Jizerských hor, kde si lidé zítra připomenou 110 let od protržení přehrady na Bílé Desné a čekají nás také výlety s Pavlem Kudrnou, který nás pozve například na rozhlednu Čížovka a Suhrovické rybníky, případně Přerovský park Michalov. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, krásný víkend a v půlterý popolední opět naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a

0: Konických hrách.
1: Co dneska děláte? Koulíte?
0: Přikuluji.
1: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
0: Ano. Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberec vybuduje i přes nesouhlas obce kompostárnu v Chotyni. V Chrastavě na městském koupališti začala stavba druhého bazénu. Festival Lípa muzika tento víkend zavítá do České Lípy a Zákup. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. V Chotyni na Liberecku vznikne nová kompostárna. I přes nesouhlas obce ji tam vybuduje město Liberec. Podle mluvčího libereckého magistrátu Jana Krále bude v areálu bývalé skládky, ten město Liberec vlastní. Kompostárnu bude provozovat společnost SAP Mimoň, které město pozemek na 10 let pronajme. V provozu má být na jaře 2027.
4: Kompostárnu chtěl liberecký magistrát v Chotyni zřídit už před 3 lety. Vedení obce se ale bránilo. Kromě trávy a větví tam totiž chtěl Liberec vyvážet i čistírenské kaly a nespotřebované potraviny. Aktuálně má být v místě pouze kompostárna. Podle nezávislé starostky Ivany Morgensternové ale o jejím vzniku s obcí nikdo nejednal. V případě, že bude kompostárna obyvatele obtěžovat, udělá podle ní obec všechno proto, aby byla zrušena. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Na městském koupališti v Chrastavě na Liberecku začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerezové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Nový bazén bude mít na délku necelých 50 metrů a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovní bloky. Sloužit má i závodním plavcům. Za stavbu radnice zaplatí přibližně 35 milionů korun. Práce mají být hotové do června 2020. 27, říká vedoucí stavby Lukáš Rehák.
5: Začneme s buracími prácami stavajúceho telesa, následně nachystáme podklady a oporné steny na montáž nerezovej vane. Postupne sa začnú realizovať nové strojovne a bazénová technológia. V budúcom roku sa budú robiť terénne úpravy finalizačné a nerezové dno toho bazénu, aby sme to mohli potom napustiť.
3: V Libereckém kraji začal festival Lípa muzika zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do baziliky všech svatých v České Lípě na koncert britského vokálního ansámblu Voices 8. Zítra v Českolipské bazilice zahraje klavíristka Terezie Fialová a v neděli se v zámecké konírně v Zákupech představí folklorní zpěvačka a cymbalistka Zuzana Lapčíková. Celý program festivalu lidé najdou na webu lipamuzika.cz. České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se místy ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou až k 7 stupňům. Zítra očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici číslo 10 u Kořenova na Jablonecku havarovalo do svodidel osobní auto. Nehoda se dá opatrně objet.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
6: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Ačkoliv sama soutěživá není, její pracovní kariéra je spojena s televizními soutěžemi. Modří už vědí, to je kultovní hláška z legendárního televizního seriálu s legendární televizní soutěže Hip Hop Hop pro děti. České televize se vysílala na začátku 90. let a hned v zápětí od roku 1997 běží stejně ikonický AZ Quiz. Společný jmenovatel, respektive společná jmenovatelka Eva Machourková, dříve Prečnajdrová. Ovšem nejenom o televizních soutěžích a soutěžících, kteří se vrací, budeme dnes mluvit v Záletech. Mám tu ještě jedno zásadní téma, totiž psychologii. Eva ji vystudovala a v posledních letech se k ní aktivně vrací. Tak jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Brně, vystudovala psychologii a pracovala v pedagogicko-psychologické poradně pro děti. Na konkurs do České televize se dostala jako moderátorka dětských pořadů. Byly to Holky a kluci z jedné lavice, Oáza s Petrem Horkým a pak Hiba Bob. Dnes ve dvojici s Alešem Zbořilem moderují AZ Quiz od roku 1997. Příští rok tomu bude 30 let. Tak to obrovská gratulace, Evo, a moc děkuju, že se spolu můžeme potkat v záletech. Dobrý den.
1: Dobrý den, já taky moc děkuju a moc mě to setkání těší.
0: Televizním pořadům se to moc nestává. Tak si říkám, v čem je kouzlo AZ Quizu, proč to lidi pořád baví?
1: No, možná bychom se jich měli zeptat, ale já si troufám usuzovat, že to je proto, že v jednoduchosti je ta síla. Není tam zapotřebí dělat kolem nějaké další ještě efekty. Jde tam čistě o vědomosti a vlastně těch otázek a odpovědí, které v tom časovém prostoru zazní, je díky tomu, že tam nejsou kolem toho žádné další jako efekty, tak jich zazní hodně. Takže koho to zajímá, kdo si chce trošku jako vyzkoušet svoji paměť a usedne, tak během těch 20 minut jako má docela velkou šanci. Také je to asi tím, že ty otázky jsou z nejrůznějších oborů a je tam široký záběr. Také si myslím, že je to tím, že ta soutěž je vlastně původní. Není to žádný model, který by byl někde koupený ze zahraničí. Tak o to větší je radost, že se jí tak daří.
0: Kdybychom teď role obrátili, vy byste stála přede mnou, já bych byla vámi, vy byste byla někým ze soutěžících. Co byste o sobě řekla?
1: Moje profese a koníčky. Tak já bych asi o sobě řekla, že jsem tady teď tady tím hlavním povoláním ten dětský psycholog a jako externě tady spolupracuji s televizí na jedné soutěži. A ještě bych o sobě asi řekla, že mě radost v životě, já se vždycky ptám, co vám, jaké máte radosti, co vám prostě přináší nějaké potěšení, tak určitě je to ta práce, ale je to taky hodně rodina. A když mám volno, tak můžu se projet na kole nebo jít někam projít nebo si jít zaplavat, tak to je úplně super.
0: Padá tam ještě taky obvyklá otázka, odkud jste k nám přijela?
1: Odkud jsem přijela? No, já bydlím teďka nedaleko, vlastně je to, sice už to není Brno město, ale je to Brno venkov a vlastně v práci jsem tak do půl hodiny.
0: Tak to jsme si na malou chvíli role obrátili. Řekněte mi, jak se vám vystudovaná psychologie hodí při tom, když přichází soutěžící do studia, když s nimi mluvíte třeba těsně před natáčením anebo při natáčení samotném?
1: Já nevím, jestli je to psychologie, spíš možná to, že vlastně kdo se třeba věnuje práci s lidmi, třeba té psychologii, tak předpokládá se, že má určitou dávku empatie a zájmu o ty druhé a nechce je deptat, ale chce jim spíš pomoct. Tak si myslím, že asi to je spíš tady v takovém tom naladění a v tom soucítění.
0: Říkám si, že za ty roky už musíte mít chování lidí v soutěžním prostoru ve studiu docela prokouknuté, ale přesto, že můžou být momenty, které vás překvapí. Vzpomenete na nějaký?
1: No, to je s těma vzpomínkama je to takové trošku těžké, protože 30 let je strašně dlouhá doba. Těch lidí je hodně. Mně se teď stává třeba, že někdo přijde a já vím, ano, vy jste tady byl, ale pak někdo přijde a byl a já si to bohužel nevzpomínám. Ale já vždycky říkám, že kdybych věděla, že ten čas bude tak dlouhý s AZ kvízem, tak bych si vedla nějakou kroniku, deníček a tam bych si takové ty zajímavé momenty zaznamenávala a bylo by to úplně báječné, ale plánování v televizi je vždycky po půl roce, takže my jsme opravdu netušili, že strávíme takový kus života s AZ kvízem a bylo to vždycky takové jako radostné překvapení, že stále pokračuje. No a teď je to s těmi vzpomínkami takové těžké. No já, co se mi zdává v poslední době a co je báječné, že chodí čím dál tím víc také mladých lidí, takže jsou tam takové ty souboje mezigenerační, anebo fakt jako souboje mezi mladými lidmi a z toho mám velkou radost. Také se nám třeba teď stalo, že přišel jeden soutěžící a když se dostal k bankomatu, tak využil ten prostor, zeptal se, jestli může někoho pozdravit. Měl teda už opravdu jenom malinkou chvíli, bohužel nešlo to nějak natáhnout, ale stihl ještě požádat svoji partnerku o ruku.
0: Aha, v živém vysílání nebo ve vysílání televizní soutěže asi předpokládám, že se to nikdy nestalo, nebo nemám informaci o tom, že...
1: Já si myslím taky ne, ale zase tím, že to bylo, že to je předtočené, ano, tak ano. Nevíme, jak to dopadlo, ale já doufám, že dobře.
0: Eva Machorková, posloucháte Zálety.

Mým hostem v Záletech je dnes Eva Machourková, moderátorka, dramaturgyně a taky psycholožka. Teď jedna vzpomínka, když dovolíte, Evo.

0: Co následovalo?
1: Hip-hop hop. No. Já jsem tady hip-hop vlastně zdědila po Petrovi Horkém, který ji krásně prostě rozjel a mnoho let provázel, ale potom z nějakých důvodů končil. Takže já jsem tu štafetu na nějakou dobu přebrala. A to byla první zkušenost se soutěží a vlastně potom následovalo AZ Quiz.
0: Když jsem na začátku vzpomínala to, že jste vlastně přišla na konkurs do České televize jako moderátorka dětských pořadů, tak na co tenkrát byl ten konkurs? Na to Hip Hop nebo ještě předtím na něco jiného?
1: Ne, ten byl ještě předtím. Vlastně oni hledali do redakce Vysílání pro děti nějaké prostě spolupracující nové tváře, jak se asi říká v televizi. A ta první zkušenost byla v takovém dětském pořadu, do kterého jsem si měla připravit nějaký vstup, nějaký děti, nějaký téma. To už je teda hodně let a myslím si, že ty začátky musely být opravdu jako docela náročné, protože samozřejmě první zkušenost, která má hrozivá, takže člověk mnohem méně jako se naladí na téma a víc ho obejme ta hruze, co se to děje. No ale takže to byly ty první zkušenosti a potom to byl pořád Holky a kluci z jedné lavice a tam jsme byli porotkyně, myslím si, já a ještě jedna paní doktorka ze Slovenska, protože tam byly mezinárodní týmy český a slovenský. Aha. Tam jsme se dokonce dostali až do Košic na natáčení tady s touhle soutěží a jako bylo to v době, kdy myslím si, že teď už by ten model nějaké poroty už by byl úplně jako mimo, ale jako tehdy to bylo fajn.

0: Hip Hop je ta legendární hláška Modří už vědí. V čem se vám zapsala tahle soutěž a jak dlouho jste se jí vlastně věnovala, jak dlouho jste jí moderovala po Petrově Horkém?
1: A víte, že já už ani nevím, to já bych se musela podívat, to bych se musela vrátit trošku do minulosti. Ono to bylo hrozně příjemné, protože já si myslím, že ta atmosféra, jak u natáčení téhle soutěže, tak jakýchkoliv jiných soutěží v té době byla, a myslím, že je jako doteď, ale tehdy to bylo hodně taky spjaté s těmi tvůrci, protože pan Sokolovský, který režíroval tady tyhle pořady pro děti, tak to byl takovej velmi veselý člověk a ta atmosféra byla velmi taková jako veselá, radostná, vtipná. Takže díky tomu si myslím, že se i ty děti cítili fajn a příjemně. A on vlastně taky rozjížděl i AZ Quiz ještě s kolegou s Jirkou Stejskalem, který tehdy vedl tu redakci a vlastně měl taky už za sebou mnoho tady těch soutěžních pořadů. Ty zkušenosti v Brně se soutěžemi byly bohaté.
0: Když vzpomenete na bezprostřední reakci v Hip-Hop, je tam něco, co vám automaticky naskočí, jakože jo?
1: Jako nejsilnější vždycky byl sprchovací kout, jo, protože tam šlo o to, že ten, kdo vyhrál, dostal vlastně nějakou závěrečný otázky a teprve podle toho, jestli tady těmihle prošel, tak padaly ty kuličky štěstí a dostal, já nevím, tu vkladní knížku, kde byly nějaké peníze, a nebo zmokl. A tak to ty děti nesly teda opravdu velmi statečně.
0: Jo. Usměv, no nevím, jestli bychom si to k dospělým soutěžícím mohli dovolit. No, asi těžko. Mimo jste v záletech je Eva Machourková.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Slyšeli jste první znělku AZ kvízu. My jsme si ji ve studiu Záletu s Evou Machorkovou pustili i obrazem. Já se přiznám, že kdyby mě někdo ukázal 30 let starou znělku počasí, tak bych si sama nedokázala vzpomenout, až kdybych ji teprve viděla. Tak co vám, Evo, běželo hlavou, když jste se dívala i na obrázky, nejenže poslouchala tu základní melodii, která vlastně pořád zůstává?
1: No tak je to spojené, jak jsem říkala, že člověk nikdy netušil, jak dlouho se ta soutěž bude vysílat. Takže ty první díly jsme se hlavně snažili, aby narazili na divá, aby se sešli tedy s tím očekáváním těch diváků, aby se líbili. Pro Aleše to bylo trošičku jednodušší, protože on předtím moderoval takový vlastně pořad, který měl podobný herní princip a jmenoval se, to si teď nespomenu, ale... Ale vlastně šlo tam taky o to hrací pole, které soutěžící spojovali, a akorát ti soutěžící byli středoškoláci. A pro mě to byla novinka úplná. A protože jsem vlastně v té době pracovala v té redakci, tak jsem taky viděla, vnímala jako to, jak je to týmová práce, jak každý prostě s něčím přichází, každý tomu věnuje prostě své nejlepší myšlenky a svoji práci, takže jsme se snažili, aby to potom byla spokojenost na všech stranách.
0: Počet dílů AZ kvízu v každém roce. Vysílá se vlastně každý všední den, takže no zkuste si to znásobit. Dostaneme se k neuvěřitelnému počtu jak soutěžících, tak otázek. Soutěžící asi nejsou takový, že by přišli jenom jednou za těch 30 let do AZ kvízu. Vrací se, o tom jste mluvila na samotném začátku. Zažila jste někdy moment, že jste si řekla, tuhle otázku už jsem taky slyšela, že by padla stejná nebo podobná otázka?
1: Já si myslím, že se velmi pravděpodobně musí otázky opakovat, ale na jednu věc lze se zeptat mnoha způsoby. Takže to mohlo být v jiném kontextu, mohlo tam být něco jiného, takže ale myslím si, že se samozřejmě, ale zajímavé je, že opravdu mám někdy ten pocit, že si říkám, no tohle jsem nikdy v životě neslyšela, co to bude.
0: Jo. Máte možnost nahlédnout do scénáře, teď myslím i s odpověďmi, ještě před vysíláním? Prozradíte?
1: No, na začátku jsme měli scénáře dopředu, abychom si je pročítali, ale přiznám se, že teď už jako hodně let prostě přijdeme a čteme otázky a odpovědi
0: na poprvé. No, je možné se vrátit asi v okamžiku, kdy se něco úplně výrazně nepovede, a já tu jeden příklad mám.
2: Je to tak, AZ kvíz je odstartován a to znamená, že můžete během následující půl hodiny, já se teda omlouvám, já jsem tady trošku teda zakopla, jo. Stalo se to teda poprvé, ale stalo se.
1: Ano, je tam taková trošičku zákeřná, trošku zákeřné místo, ano, kde je zapotřebí dávat pozor.
0: Je ta podlaha seskládána z jednotlivých částí a zapadla vám pod patek?
1: Tam je prostě uprostřed odskok, takže tam je zapotřebí ho překročit. Nejlépe nějak důstojně.
0: Vzpomenete si na svého nejvyděšenějšího soutěžícího?
1: No, já si vzpomínám na jednoho soutěžícího, a to bylo ještě ve starém studiu tady v centru Brna, v Typosu, který omdlel. Ale naštěstí to nebylo nic vážného, opravdu asi jenom tak nějaká přechodný pokles tlaku, tak...
0: Indispozice. Těžko říct, jestli by na něj bývala byla nepřišla, i kdyby byl mimo televizní studio.
1: Tak a naštěstí se to nestává.
0: Eva Machourková, posloucháte Záletu.

0: Mým hostem v Záletech je dnes moderátorka legendárního AZ kvízu, ale také dětská psycholožka Eva Machourková. Evo, při studiu, proč jste zvolila právě psychologii? Já se přiznám, že tím, jak mám zase úplně jiné uvažování, tak bych se do tohoto oboru nikdy nedokázala pustit, protože bych si nebyla jistá výsledkem, ale ono vlastně předpověď počasí taky nemá vždycky jistý výsledek. Proč jste vybrala psychologii?
1: Tak já jsem určitě jako cítila, že prostě nejsem člověk, který by pracoval někde v laboratoři nebo někde prostě daleko od lidí, že prostě potřebuju kontakt s lidma. Maličko, ale úplně maličko jsem, kratinkou chvilku jsem uvažovala o medicíně, ale pak jsem naprosto sebekriticky uznala, že nemám tu píli a to, co je zapotřebí, aby člověk zvládl studium a pak i tu práci. No a tak jako druhá v pořadí mi dopadla psychologie.
0: Jak moc se proměnily děti za tu dobu, co se jim věnujete? Co vás nejvíc děsí a co vám naopak dělá největší radost?
1: Ono všechno se proměnilo, všechno, nejenom děti, ale i rodiče, i školy, i očekávání, co máme, i podmínky, za jakých děti fungují. Co mi dělá radost? Tak já si myslím, že i když to srovnám třeba se svým dětstvím, tak mi přijde, že jsou jakoby děti víc podporované k nějakému sebevědomí, že jsou méně jakoby srážené nějakým negativním způsobem. Jsou trošičku jako hodně opečovávané, trošku někdy se jim všechna ta smítka snaží okolí umetat, což taky není dobré, protože určitá taková zdravá míra frustrační tolerance je taky dobrá, ale nesmí být moc, musí to být tak akorát. Hodně starostí přináší takový ten trend prostě těch různých sociálních sítí a času stráveného někde na mobilu. A já mám na starosti hodně spíš jakoby děti mladší, ale stane se fakt, že i ten prostě čtyřleták jako říká, že co bylo na YouTube a že bude YouTuber, a tak to je takové trošičku s takovým vykřičníkem.
0: A spíš možná na to vzít se do péče rodiče, než dítě samotné.
1: On ten čtyřleták řekne, jak to je, a potom proč to tak je a jak by to být mělo nebo nemělo, tak to už je potom pro ty rodiče a pro ty dospělé.
0: Za tu dobu, co se psychologii, dětské psychologii věnujete, tak z těch čtyřleťáků, jak říkáte, dneska už budou 40-letáci, nepřeháním snad příliš, ale dobře, tak 30-letáci. Víte o někom, koho vlastně život sledujete díky tomu, že jste se s ním setkala kdysi dávno, nebo tam není ta kontinuita?
1: Tak kontinuita tam není. Já jsem vlastně taky od toho oboru na docela hodně let vlastně vystoupila k té televizi, pak jsem se vrátila, ale stalo se mi už, že mi někdo oslovil a říkal, já jsem byl u vás v poradně a já nevím, byl jsem se radit třeba o tom, jakou profesi mám zvolit, nebo měl jsem třeba nějaký problém, to se mi už stalo. A tak jsem byla ráda, že ten život jako jde dál dobrým směrem.
0: Ve studiu to zkrátka skončí okamžikem znělky a
1: člověk odejde z natáčení, hlava čistá, je to kolektivní vlastně záležitost, že takže všichni si pohlídali své, takže jak říkáte, doufáme, že to všechno bylo tak, jak mělo být. Kdežto takové ty vztahové věci a takové ty problémy, se kterými se setkáváme v práci, tak ty si člověk nosí domů, ty se honí v hlavě, k těm se vrací a my se vlastně s těmi dětmi vídáme tak někdy třeba jednou za rok, někdy jednou za dva roky a vidíme, jakým způsobem ten vývoj jde dál, jestli třeba jako to, co se zdálo jako problém a co jsme třeba navrhli, aby se nějakým způsobem upravilo, jak by se ty podmínky těm dětem změnily, tak jestli to funguje nebo ne, takže nějakou zpětnou vazbu máme. A když je pozitivní, no tak mám velikou radost.
0: Když porovnáte čas, kterému jste se v životě věnovala psychologické práci, práci psycholožky a televizní práci, vyjde to ve výsledku teď bilancováno v roce 2026 třeba půl na půl? Nebo té psychologie bude víc?
1: Já si myslím, že té psychologie už teďka bude víc.
0: Tak o tom ještě dál v Záletech budeme mluvit. Mým hostem je dnes Eva Machourková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Aleny Zárybnické.
1: Eva Machourková, můj dnešní host v Záletech. Vrátím se na moment tedy ještě do studia AZ Kvízu. Výsledný pořad trvá 20 minut, to stopáš asi
2: 25,
1: jasně. Jak dlouhý čas ve studiu strávíte? Předpokládám, že se točí s nějakými drobnými pauzičkami.
2: Jo, my natáčíme vždycky během jednoho dne 5 dílů a mezi těmi jednotlivými díly je taková necelá půl hodinka na odpočinek nebo převlečení nebo připravení toho dalšího dílu. A většinou točíme v blocích 4 dny, to znamená, že máme 20 dílů. My se střídáme s Alešem, 2 dny Aleš, 2 dny já. Přicházíme Aleš, ten s tím není taková práce, takže v maskérně, tak ten může přijít později. Já tak po té 8 hodině a odcházíme tak někdy kolem 4:30.
1: Hotovo tedy pět dílů. To znamená, že vy se potkáte za ten den s kolika? V každém dílu jsou 4 soutěžící.
2: Jsou 4 soutěžící, ale oni postupují.
1: Řekněte mi nějaký moment, který vás ve vysílání opravdu překvapil, co jste nečekala, že ten člověk je schopný odpovědět v daném momentu. Vzpomenete se na nějaký konkrétní příklad?
2: Že no na tohle já...
1: Přiběhla odpověď. Nemáte pamatováka, že?
2: Já na to nemám pamatováka, ale Aleš má. To měl být ten deníček. To by bylo jednou slavné dílo. No.
1: Ano, Eva Machourková, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Eva Machourková. Já jsem se zastavila v brněnském studiu Českého rozhlasu, abychom mohli ten dnešní vlastně jednou odložený rozhovor natočit. Když jsme měli poprvé v plánu se sejít a já jsem měla hlasovou indispozici, takže jsem byla pro rozhlas úplně nepoužitelná, tak jsme měli v plánu setkání na Hvězdárně a Planetáriu. Je to vaše oblíbené brněnské místo?
1: Je. Teda v poslední době jsem tam byla několikrát s vnoučaty, s vnučkou a teď myslím si, že i vnuk už dorůstá toho věku, že tam je možné něco najít, nějaký program a je to nádherné místo a můj syn tam chodil na gymnázium kousíček od Kraví hory, je to místo mého srdce, tak ano.
0: Kdybyste vy mě měla podsunout jedno brněnské místo, kde bych se měla zastavit, než pojedu zase dál?
1: No, to je, já teďka tím, jak se vysouvám z toho Brna, tak vlastně když přijedu, tak jsem vždycky překvapená do centra, co je tam nového. Tak nevím, asi bych ale určitě doporučila návštěvu některého divadla brněnského. Mm-hmm. To jsou prostě místa, která určitě nesklamou. Taky bych možná zmínila brněnskou filharmonii, která v Besedním domě působí, nebo v Janáčkově divadle a teď jenom všichni doufáme a držíme palce, aby se podařilo dotáhnout nové prostory.
0: Na závěr. Poslední otázku záletových rozhovorů vždycky klade umělá inteligence. A vás se o umělá inteligence ptá takto. Kterou otázku v AZ kvízu byste nikdy nechtěla dostat?
1: Já myslím, že když už bych se přihlásila do nějaké soutěže, jako je AZ quiz, tak myslím si, že umělá inteligence unese tuto odpověď, že bych nikdy nechtěla dostat otázku, na kterou bych neznala odpověď.
0: Přesně tak. Já chci Evo moc poděkovat za empatii a vlídnost, kterou nabízíte na televizních obrazovkách a úsměv, kterým vítáte a loučíte se s každým soutěžícím, který k vám do AZ quizu kdy přišel, tak za to moc krát děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a za moc příjemný čas s vámi, Eleno.
0: Strávili jsme ho tady velmi příjemně v brněnském studiu. Škoda, že jste nemohli být úplně na dosah, ale věříme, že nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Tak krásnou neděli přejeme a děkujeme.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 19 hodin.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hrádek nad Nisou podá trestní oznámení kvůli poškození Schubertovy vily. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. Liberecká průmyslovka ode dneška slaví výročí 150 let od založení. V noci i zítra bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Schubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na více než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
2: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
1: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Liberecká střední průmyslová škola letos slaví 150 let od založení. Aktuálně je největší střední školou v Libereckém kraji. Dnes připravila oslavy pro studenty a pedagogy. Na sobotu škola naplánovala program pro veřejnost, říká učitelka a metodička prevence Martina Krotilová.
3: Jsme připravili spoustu různých zajímavých aktivit, bude třeba namátkou kvíz, prohlídky školy, no a samozřejmě kulturní program, takže tam potom bude koncert, kapely, občerstvení je nachystáno.
1: Sobotní program v areálu v Masarykově ulici potrvá od 13 do 18 hodin. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj se zároveň rozplynul další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu. Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura scháněla, obvinění odmítl.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, kránu se místy ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra očekáváme polojasno, místy přechodně oblačno a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá až do září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď, milí romští posluchači, vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka. A co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně,
1: peníze. Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta Dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl jenom, že Dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáďo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce slyšela čáje jako dívka a čávo jako kluk. Takže ono to půjde postupně dál a dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: prägende Phase ihres Lebens. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie durch ihren Vater und Großvater einen engen Bezug zur Fotografie. In den 1920er Jahren ging sie deshalb nach Dresden an die Technische Hochschule. Am Fotografischen Institut promovierte sie später zum Doktor der Naturwissenschaften. In ihrem Jahrgang war sie eine von nur drei Frauen. Im darauffolgenden Jahr begann Edith Weide in einem photochemischen Labor der IG Farbenindustrie zu arbeiten. Einige Jahre später wechselte sie zur Firma Agfa nach Leverkusen. Dort war sie unter anderem an der Entwicklung von Fotopapieren für die Farbfotografie beteiligt. Vor allem aber entwickelte sie ein Verfahren mit dem Namen CopyRapid. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur beschleunigten Herstellung eines fotografischen Bildes. Negativ und positiv konnten dabei gleichzeitig aus dem Film entwickelt werden. Edith Weide ließ dieses Verfahren 1941 patentieren. Ihre Erfindung wurde zu einer wichtigen Grundlage für die Entwicklung von Fotokopieren und Sofortbildkameras, also von Geräten, die bereits kurze Zeit nach der Aufnahme ein fertiges Bild liefern können. Der große kommerzielle Erfolg ihres Patents stellte sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Für ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klassischen Fotografie erhielt Edith Weide zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften. Edith Weide starb 1989 in der rheinischen Gemeinde Kürten.
1: Ve výročí týdne si dnes připomeneme významnou chemičku, vynálezkyni prvního kopírovacího procesu Edith Weide. Narodila se 17. září 1901 v Praze. Jejím otcem byl Johann Weide, rodák z Českého Krumlova, který se spolu podílel na založení reálné školy v Ústí nad Labem, již 10 let řídil. Edith díky tomu strávila v Ústí nad Labem mládí. Její dědeček se zabýval přírodními vědami a pod jeho vlivem zatoužila studovat chemii. Nejdřív ale 4 roky pracovala jako laboratorní asistentka v Ústeckém spolku pro chemickou a hutní výrobu, což později označila jako důležité formativní období. Od dětství měla díky tatínkovi a dědečkovi také blízko k fotografování. Ve 20. letech tedy odešla do Drážďan na Technickou univerzitu, kde získala doktorát na fotografickém institutu. Byla jednou ze 3 žen ve svém ročníku. Následující rok začala pracovat ve fotochemické laboratoři firmy IG Farbenindustrie, odkud po několika letech odešla do firmy Agfa v Leverkusenu. Zde se například podílela na vývoji papírů pro barevné fotografie, ale především vyvinula metodu zvanou CopyRapid. Šlo o proces urychlené produkce fotografického obrazu, kdy se negativ i pozitiv obrazu vyvolal z filmu zároveň. Tato metoda, kterou si Edith Weide nechala patentovat v roce 1941, vedla k vývoji fotokopírek a instantních fotoaparátů, které chvíli po vyfocení obrazu dokážou vyvolat hotový snímek. Patent Edith Weide se uplatnil až po válce, kdy zaznamenal veliký komerční úspěch. Za svou vědeckou práci v oblasti klasické fotografie získala Edith Weide celou řadu cen a čestných členství. Zemřela v roce 1989 v porýnské obci Kürten.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské trati budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechal.

0: Podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
1: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
2: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
1: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měly zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
3: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
1: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
5: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tiší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
7: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
7: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz. A to téma znělo...
8: Mdloby a mžitky.
7: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Pane vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková jako ta být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: přístupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karot tického sínu. No. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě. Tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku, v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo. Tak
2: mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu. Lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
0: On to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večer.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpáče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežene a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jízda, zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechování dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z kauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: A zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám někdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií

0: policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
1: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Hradnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubrtovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
3: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
2: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
4: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli to budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov letňany, no, letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Alojze Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v níž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v níž měl polétat týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor. a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála, k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio-Praha měří celkem až 23 000 kilometrů. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá. Ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba kluzáků, luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21. A Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter. A navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy. A díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů, to, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
5: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
6: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
5: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu,

0: tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu.
1: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
2: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
3: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
2: A měl ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
4: Je to mega hustý a zajímavý.
3: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
4: Z těch předmětů asi ty kameny.
3: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machonin napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku, Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku, Šejbalou, Vlastu, Fabiánům a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, no to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblázky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hanby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se vozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřijem si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka. Tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Jsem se nadech a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zřítil, tam lidi furt plácali, pořád, a jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prostě, panu zá, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já, pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pan, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Lučku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptýz, nebo co, to já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to, dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sadinicitu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam, omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti říkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou dla ní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro, je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude, a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no, už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas, a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší, a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to Česko probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje. A teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hnul a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiát, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, to s tím jsem já měl potížit, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: zámec. A on si se prolé k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A se provodili jste točili v chlumu taky na konci léta? Asi.
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo
1: co? Čapkové povídky.
0: No, tak.
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byla, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až tak on zem, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívej, ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a pomne, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já pám, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Lučku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pám, jsem zajedno, víš, u Nejermela si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. Já pám, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička a tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi. Jo. Tak ta nás to všecky učila. Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam po večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídala, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hlubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hlubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hlubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Švíde, že Glika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal. Tohle. Ona na starý kolena, tedy pan Cajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: jak to ty ženský poznají, vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak... A kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chcím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku,

si host ještě pod oka. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

0: na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující dvě hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se dvěma astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy, vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší jedné hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu a dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo anebo někdy a ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roku.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první, od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104, no a tož jedenkrát také, to tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, bož, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment, no a to, že obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem. No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb, zaletovací, tak pilot takový, myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli i jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to vám povím, to jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. No a teď znova pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
1: Z Kunovi z toho vyskakovali. Napřed byly Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
1: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bükru. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bükry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak by 4 trenéry.
0: Ano.
1: Otrokovicích, víte?
0: Ano, 426.
1: Ale ty Bükry, pane kapitánčiku, ty Bükry, to byl jak když kořistní materiál.
0: Ano, to bylo vlastně původně, víte? Německé letadlo. No. Dvoumístné, no. Jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy se v tom
1: nebo
0: vy znáte.
1: Nebo R200 Morava, já už. Ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
1: To měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: měla
0: tak?
1: Jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku si dovolím. Mějte
1: no,
0: se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizitce přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže
0: teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila, teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízky, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzy o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuju.
1: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka, pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900, a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974. Mně bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu 2 motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Budgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota, jako byste říct. Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už byl jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená byl to rok 79, tak jsem, mě bylo čas, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekl, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostám, samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprávaný do Bratislavy. Uh-huh. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letělo za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny. Jo. No a pak pravda. Nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně. Jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak to, tak tuto, takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18,
1: ano.
0: IL-14
1: a
0: potom se
1: ještě
0: a IL-18, ano. Tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku, to si pamatuju z té Moskvy, když jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem, tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju, ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam Gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct, tak je bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz / linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala s 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty. A zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roků a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, to bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. Jakože. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Ruzinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak nějak. 51, 52. 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: ne,
0: tak to
1: ne,
0: muselo
1: ne,
0: být něco
1: jiného. Ne, to já jsem měla 6-7, takže mě mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57.
0: případě...
1: 57. asi už ne... To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Bikr, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: Tenkrát jsem se tomu nevyznala. To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku.
1: Bylo,
0: já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo. No, taky, no, vidět, no, to nevím. No.
0: I tak ale děkuji taky za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. Uh-huh. Když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tam mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co jsem mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte... Promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, to ani mě na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam mě syn doveze, tak ten je taky v důchodě. Takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma, a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé 2 hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic. Pěkný
1: večer. Všechny. Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam máte.
2: Ano,
1: děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefony,

0: Oní lince říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejných, prostě těmuhle z tomu vyhlídkovému letu.
0: Ano, takové,
1: sloužil.
0: Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Pravý Wikipedie, že se vyrábilo.
1: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
0: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
1: No. No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
0: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
1: No.
0: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
1: Před týdnem.
0: Před týdnem. A kde jste byla?
1: Na Korfu jsme byli.
0: Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Hezkou noc, vysílání. Dobrou noc.
0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli. Jaké to bylo to vaše poprvé v letadle? A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem dělala vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já jsem vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, když jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušných slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, já si dělám
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuji za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří letají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz/linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám. No,
0: je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, to žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký ren a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a viděli jako kluci. Já tam v té boku, jak bývala nějaká tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo takhle,
1: na Větroně.
0: Jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam se švagrem a tak na Vánoce říkám, Feri, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový, ten Iluši nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, a to je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady Umedlova práškoval dvojplošník, tak je práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky zaplatili a dělali nám takový výlet, svezli nás v letadle na Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já s manželkou a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivídělali, protože jim to platili tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a ještě takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takhle zvědavý, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odlikl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo.
1: Tak
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějaký Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Židnokovic nebo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavá, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No
1: jo,
0: tak ona jsou, čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou
1: já
0: noc.
1: Já děkuju moc, že jste vzal dobrou noc.
0: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO. Tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, tisíce. Když letím na Levkádu, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme Vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nadraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho jeho manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na, počkejte, Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady na dovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim. To bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou na sedadama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všecko v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: Řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: Protože no tak,
1: není uzemněný, jako.
0: Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce.
0: Jota.
1: A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: Takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bonbony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bonbony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jim.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pytlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
2: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
1: Brzké.
2: Všechny zdravím vás, posluchače, i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
1: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
2: Ano, tak, všechno. Tak. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
1: Ano, ano, ano.
2: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno to v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No, houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli. Až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho. A, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
1: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Viki.
2: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
1: To už si i juchal, že jo?
2: Ano.
1: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
2: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
1: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon. V oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
4: No,
3: tady.
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Zašli graci, bez hudby!
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se zcelí... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: já,
7: jo,
6: to je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
6: No
7: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám, Ludo.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechám!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid, nehádejte. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
8: Pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni.
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Měla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale nějakou...
8: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: Teďka
2: mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Upadej. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem zničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: tam nevěděl, ona Alžběta.
3: Jsi opravdu, ale přísám, v životě, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musí žlučo když tak nějak zvednout. Ale nic, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on začal chodit mezi lidma, jde na ten záchod. Ty nejíš, ty jsi v normálu cenil, jde ten záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muži,

0: to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání, jste na všecko krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrtnete teď paporač?
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový ty, jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co mám za... Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, jak strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasnej. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vás něco? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady tý tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych neči spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndala tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: Ani normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda
7: slavíme, slavím. Jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi.
7: Jo.
6: Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A to tady.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna ty, když chci kojit, to není normální.
7: Ale... Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
6: No, co zveš?
7: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
6: Zdrástvuj a neřvi.
7: Já nejsem z Rusko.
6: Ale zveš. Ale zveš.
7: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
8: Na furt, já vím.
7: Hele, ale tak to mi vysvětli jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
6: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
7: No, já už z toho blbím.
6: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
7: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
6: Neprskej na něj, ty.
7: O, nebesa nelhala.
6: Ježiši.
2: kdo tě poslal.
8: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
7: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
4: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
7: Asi nějaký výročí, dětku.
8: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
4: Jidáš.
7: Jidáš.
4: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
7: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
8: Přináším dary od našeho valašského krále.
4: To pořád dobře.
8: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
4: Vážně.
8: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
4: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, onejsa, ať si sebere, já fakt nemám tady...
7: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
8: Ano! Co mudrcové říkali.
4: To bylo celá dobrý, ty pořád jedáš, jedáš.
7: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
4: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
8: No nic, nechám tu dary.
4: O ne, dětku.
8: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
7: Počkej.
4: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
8: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
7: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
4: Že jo?
7: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
4: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
7: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
4: Vidíš.
7: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
4: No.
7: Jo?
4: Ale práskat z něho bude. No. Z něho bude.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No.
3: Schválně, co říkáte, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: A tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec?
5: To je... Víte, nevěřte.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

očím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.